Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je pondělí 29. června a svátek má Petr a taky Pavel. A teď několik pranostik. Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý, nebo prší-li na svatého Petra a Pavla bude mnoho myší. A ještě jednu pranostiku přidám, prší-li na svatého Petra a Pavla urodí se hojně hub. Všem Petrům i Pavlům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

0: Blaník, počasí.
1: Česko opět zažívá teplou noc. Obloha je jasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo silných bouřek. K ránu bude pršet vydatněji, nejnižší teploty 24 až 19 stupňů. Začátek nového týdne bude jasný až polojasný, během dne bude přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou v západní polovině Čech, během odpoledne a večera už budou přeháňky nebo silné bouřky i na dalších místech. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
0: Bezva kolegové,
2: bezva šéf,
0: bezva práce.
2: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledínský. Je pondělí 29. června a svátek má Petr a Pavel. Narozeniny dnes oslaví například zpěvák a frontman skupiny Arakain Jan Toužimský, je mu 48 let, dále americká zpěvačka Nicole Scherzinger, té je dnes taktéž 48. A teď ještě jedna vzpomínka na sluníčkového českého zpěváka a herce. 60. narozeniny by dnes oslavil Daniel Nekonečný, ale bohužel tento svět opustil 26. března roku 2019. Teď už na Blaníku další písničky, tak hezký poslech.

0: Blaník, počasí.
1: Česko opět zažívá teplou noc. Obloha je jasná, na západě a severozápadě Čech čekáme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo silných bouřek. K ránu bude pršet vydatněji, nejnižší teploty 24 až 19 stupňů. Začátek nového týdne bude jasný až polojasný, během dne bude přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou v západní polovině Čech, během odpoledne a večera už budou přeháňky nebo silné bouřky i na dalších místech. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledinský. Je pondělí 29. června a teď pojďme zpátky do minulosti. Před 127 lety byl v Plzni zahájen provoz elektrické tramvaje. Psal se tehdy rok 1899 a dnes je to 34 let, co byl spisovatel, dramatik a politik Milan Uhde zvolen předsedou poslanecké sněmovny. A to bylo roku 1992. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Nezlobu se. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Krásný den, je pondělí 29. června, svátek slaví Petr a Pavel a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnešním dnem oficiálně začínají letní prázdniny, potrvají až do 31. srpna. V obci Kamenné zboží na Nymbursku proběhne slavnostní otevření a den otevřených dveří nového respitního centra Nautis. Určeno bude pro krátkodobou pobytovou podporu dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám. V pražské Vile Pelé proběhne od 18 hodin vernisáž obrazů, kreseb a fotografií Antonína Střížka Svět odvedle. Výstava potrvá do 16. srpna. V Lednici proběhne dopravně preventivní akce zaměřená na bezpečnost cyklistů, kontrolu povinné výbavy a připomenutí pravidel silničního provozu. Součástí je také kampaň Řídím, piju nealko pivo, upozorňující na rizika spojená s požitím alkoholu při řízení. A v Třinci bude zahájen provoz robotického pracoviště na odlévání oceli. Mělo by se jednat o jediné takto řešené pracoviště v Evropě. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Jedeme dál, skupina Olympic, za 3 minuty už bude 5 hodin. Přeji vám krásné dobré ráno, je tu nový den, máme 29. června. Co si budeme hrát, tak za chvíli třeba Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: V české hodince je skupina Turbo.
1: A tak chtěl jsem jednou mít.
0: A nebo skvělá Iveta Bartošová. Dál si budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat ráno a dopoledne se v západní polovině Čech během odpoledne i večera budou tvořit místní přehánky nebo i bouřky, místy i velice silné. Teploty v Čechách do 29, na Moravě to může být i 36 stupňů a ve Slezsku tam dokonce ještě 39. Toliko počasí, hezké ráno.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
2: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
3: Za minutu pět přeji krásné dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník a na téma počasí se za chvíli podíváme podrobně. A to s Marí Odstrčilovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď už si pojďme hrát. Je tu česká hodinka, hrajeme si jenom hezky česky až do 6. hodiny ranní, stejně tak mezi 12. a 13. ale to už tu bude kolega Pepa Černý. Teď je s vámi Martin Císař, tohle Michal Šindelár, za chvíli Michal Tučný, anebo Marek Ztracený a písnička Zastav mě. Tak ať se dobře stává, pokud možno skvěle poslouchá. Ranní Blaník.

0: To byl Marek Ztracený a písnička Zastav mě.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, je víc než jasné. Teploty až 38, ovšem dnes by se mělo už ochlazovat. A teploty toho dalšího dne, tedy úterý, nám zmapuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Teploty budou mírnější, ale jihovýchodní nebo východní Morava bude mít teploty ještě docela vysoké. Na většině území by se v těch dnech měly vyskytovat přehánky, lokálně také bouřky, v úterý ještě i silné, a na západě republiky budou teploty mírnější než na východě. Na západě třeba v úterý teploty kolem 24 stupňů, ale na jihovýchodě Moravy ještě až 35 stupňů Celsia.
0: To říká meteoroložka Marie Odstrčilová. Já vám děkuju, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Hezké ráno, naslyšenou.
1: Hrajeme vám hezky česky. Rádio
3: Blaník. Jsme Rádio Blaník.
0: Teď Marta Kubišová, za chvíli Činasky a Pusa, nebo Iveta Bartošová, Útoč láskou. Tak ať se skvěle stává a dobře poslouchá.

0: Dobré ráno, hezký den, i dnes po ránu v pondělí posloucháte Radio Blaník. Možná jste na tom stejně jako já, moc jste toho nenaspali. Nicméně česká písnička ta potěší a dobře probudí. A za chvíli to mám třeba turbo. Následují zprávy, informace o počasí a snad se nám to konečně zlomí. Jak říkala Marie Odstrčilová zhruba před 10 minutami, v úterý už by teploty měly být okolo 28 stupňů. Tak na to se teda hodně těším.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
8: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
10: A kde všude nás naladíte?
9: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sporťáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Inspirující prostředí.
9: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
8: A šéf, se kterým je radost pracovat.
9: Udělejte si radost. A najděte si konečně Bezva práci.
8: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
9: Jednoduše, rychle a přehledně.
8: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
9: Bezva práce.
8: Na pláži u moře.
9: Ve stínu Eiffelovky.
8: A nebo na dovolené v Tatrách.
9: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
8: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. radioblaník.cz.
10: Rádio Blaník, zprávy.
11: Rádio Blaník.
12: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Vláda dnes oznámí složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud ji uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede. Liberec dostal 6 nabídek na dodání moderních parkovacích automatů. V centru města nahradí zastaralá zařízení, ve kterých můžou řidiči platit jen mincemi. Záchranná stanice Huslík u Poděbrad na Nymbursku přijímá v posledních dnech skoro dvojnásobné množství zvířat. Jde hlavně o mláděta ptáků, která kvůli horku a přehřívání hnízd vypadávají nebo opouštějí hnízda předčasně. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Ta ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace krok slezského klubu ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Po vedrech přijde do Čech ochlazení. Od západu se budou vyskytovat přehánky a také bouřky. Zpočátku bude ještě jasno až polojasno, postupně bude ale v oblačnosti přibývat. Přehánky se jako první objeví na západě Čech a místy se můžou vyskytovat bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech budou kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude až 39. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

já si tobě jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Báječné ráno, krásný den, máme pondělí 29. června. Je pravdou, že já jsem se teda moc nevyspal, nevím jak vy, ale doufám, že jste na tom o něco lépe. Ale s dobrou náladou a s ranní dvojicí Petr a Adéla si to určitě užijete. A úderem 9. po dobrém ránu přijde také tajemný rok. A o čem bude ten dnešní? Tak to si rozhodně nenechte ujít, zase budeme hledat jeden rok našeho života. A já se přiznám, že tenhle pořad mám hodně rád, protože oni jsou veselí, pozitivní a vždy načerpám takovou dobrou náladu. A ještě navíc se dostanu do roku života, který už asi pravděpodobně nikdy nezažiju. Alespoň tak stejně, jako to bylo v tom roce. Tak vám přeji krásné ráno, já přecházím na rádio Český Blaník a úderem 6. už ranní dvojka. Petr Svíva, Adéla Zahradníčková. Užijte si den, buďte s námi dál a třeba sledujte s námi i fotbal. Já ho sleduju, i když už tam naši nejsou, fotbal je prostě fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Tak to byl Baleda, někdo bude tě mít rád na Blaníku. My vás rádi máme. A za chvilku to dokážeme, protože vám celé dnešní ráno zase budeme servírovat české písničky. V té příští hodině Michal David. Vašek Necka. A po šesté si dáme i skupinu Kryštof. Jak jsem říkal, hezky česky na Blaníku. I po šesté v pondělí 29. června. Teď je 5.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Ty nejoblíbenější, které znáte.
4: I ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
5: Blaník. Dobré ráno a úspěšný start do nového týdne vám přeje Renata Pechová. Po tropické noci se nám aktuálně teploty v severních Čechách pohybují kolem 25-26 stupňů. Dnes bude jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne zataženo přehánky a přehnat se mohou i bouřky. V odpoledních pak maximech naměříme 28 až 32. Tolik počasí a teď jsou tu zprávy.
6: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Česko má za sebou nový absolutní rekord. Český USAR tým už je ve Venezuele. Biskupství brněnské chystá církevní školu.
9: Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko má za sebou nejteplejší víkend v historii měření. Sobotní teplotní rekord rychle překonal ten včerejší, kdy bylo nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku. Meteorologové tam naměřili nové absolutní maximum 41,9 stupně Celsia. Výstraha před extrémním horkem platí i pro dnešek. V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji se přidává i smogová situace. Jihozápad a severozápad Čech zasáhly místy silné bouřky. Kroupy padaly třeba v Hartmanicích na Šumavě, pršelo také v Abertamech v Krušných horách a pásmo bouřek prošlo i Ústeckým krajem. Dnes mají bouřky zasáhnout většinou území Čech a postupovat dál na Moravu. Čeští záchranáři už zasahují v zemětřesením zasažené Venezuele. Větší část týmu dorazila do hlavního města Caracasu a specialisté začali mapovat situaci, aby zjistili, kde je pomoc nejvíc potřeba. Kvůli omezeným možnostem dopravy muselo je 19 členů týmu dočasně zůstat na ostrově Curaçao. Tým bude kompletní večer. Do historické budovy v Brně na Jánské se opět vrátí školní roh. Biskupství brněnské tu chce zřídit církevní školu pro 540 žáků, které bude zaměřené na přírodovědné předměty, a to kvůli historickému odkazu Gregora Johana Mendla. Víc říká mluvčí města Klára Opálková.
10: Celkové náklady na obnovu se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. První etapa je vyčíslena na 121 milionů korun a biskupství požádalo město o investiční dotaci ve výši 30 milionů korun. Finální slovo bude mít ale zastupitelstvo, které se bude tímto bodem zabývat tento týden.
9: Škola by měla v menším režimu začít fungovat v příštím roce a s dalšími renovacemi postupně provoz rozšiřovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
12: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak se do toho dáme. Dneska v noci jsem dospěl ke 2 zjištěním. Za prvé, když přes sebe večer přehodíte mokrou utěrku, tak bude do rána úplně sucha. za druhé je to jediná možnost, jak se to dá přežít, alespoň trošku se vyspat. Tak doufám, že jste se alespoň trošku vyspali. Přejeme vám pohodové ráno a když jej strávíte s Blaníkem, budeme za to jedině rádi. Za minutou bude 6 a tohle už je Michal David a Děti ráje a za chvíli bude i Miley Cyrus. Pojďme na to.

0: Konec světa se v překladu jmenuje tahle písnička End of the World, to se docela hodí. A Miley Cyrus na Blaníku.
1: Dobré ráno, Hraní a Blaník.
0: Tak máme za sebou horký víkend, je tady pondělí, zatím pořád ještě horké, ale vypadá to, že by se snad mohlo něco stát. No v každém případě, ten extrémní horký víkend, který v některých částech Evropy bylo opravdu hodně horký a teploty překročily 40 stupňů a padaly teplotní rekordy, je snad u konce. Vedro se podepsalo hlavně na nocích, v řadě míst totiž teplota neklesla ani pod 25 stupňů a místo spánku jsme spíš převalovali polštáře z jedné strany na druhou, asi to znáte, že hledáte to studené místečko a ono tam nikde není. Odborníci připomínají, že tropické noci jsou pro organismus velmi náročné, tělo se hůř ochlazuje, člověk se často budí a ráno se může cítit unavený, ne že může, ale on se cítí unavený, i když v posteli strávil dost hodin. Pomoc má dostatek tekutin, lehčí jídlo, pokud je to možné, krátký odpočinek i během dne. Moc nesportovat, asi to všichni víme, jak se máme chovat a nejvíce pomůže ochlazení, které by mělo tento týden konečně dorazit, takže pokud se vám dneska po ránu zavírají oči, nejste v tom sami, po tropických nocích by si nejspíš největší potlesk zasloužil ten, kdo vynalezl kávu a studenou sprchu. Mimochodem, kdybyste chtěli opravdu poděkovat někomu, kdo vynalezl kávu, tak poděkujte jednomu etiopskému pasákovi. Jmenoval se Prý Kaldy. Žil kolem roku 850 našeho letopočtu a podle známé legendy si všiml, že po použití červených bobulí kávovníků jsou jeho kozy velmi aktivní. Tak doufejme, že po použití kávy budete stejně aktivní jako ty kozy. Tady je vaše Vašek Neckář a nestůj a pojď na Blaníku. Dobré ráno.

0: V některých místech máme i teplotu nad 25 stupňů, hlavně na severu Středočeského a na jihu Libereckého a Ústeckého kraje, jinde jsou teploty mezi 24 až 18 nebo 19 stupni.
1: Co sebou přinese zbytek dne?
0: Nejdřív bude jasno nebo polojasno, tedy poměrně slunečno, ale během dne bude od západu oblačnosti přibývat, zejména té kupovité. Během odpoledne a večera se mohou tvořit místní přehánky anebo bouřky. Během dne se objeví spíš v západní polovině Čech. Bouřky budou i velmi silné, doprovázené výjimečně tedy přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami nad 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km za hodinu. My před takovými bouřkami budeme během dnešního dne varovat a bude vydána výstraha. Teploty budou hodně rozdílné. Na většině území 31 až 36 stupňů Celsia, ale na západě a severozápadě Čech bude kolem 29 stupňů. Naopak na Moravě a ve Slezsku budou ještě teploty 35 až 39 stupňů Celsia a před takto vysokými teplotami také varuje výstraha.
2: Děkujeme a na výhled na tento týden se podíváme po půl sedmé. Tohle už je Kristýna a Stonka, vy jste s Blaníkem, děkujeme, dobré ráno. Za 4 minuty bude 6:45.

0: Ava Maria, Ricky Poveri. V dobrém ránu na Blaníku, kdo mohl, ten se o víkendu nastěhoval někam k vodě. Na přehradě Hracholusky dokonce na severním Plzeňsku začala po rozsáhlé opravě znovu jezdit i výletní loď Josef Schwamberg. Jde o jedinou velkou osobní loď na největší rekreační vodní ploše v regionu a pro mnoho lidí je symbolem letních prázdnin. Ta loď pojme až 150 cestujících a od 1. července bude jezdit pravidelně několikrát denně. Střídat se budou kratší i delší vyhlídkové plavby po přehradě. Ta loď nese jméno dlouholetého kapitána Josefa Schwamberga, který se o ní desítky let staral a pro mnoho místních se stala doslova legendou Hracholusk. A taková zajímavost, jde o poslední loď svého druhu v původním provedení. Podobná plavidla už byla jinde přestavěná nebo zmizela úplně, takže Hracholusky, tam máte vlastně ideální šanci vyzkoušet si něco, co někde jinde nenajdete. Za chvíli na Blaníku najdete krátké zprávy a potom se podíváme na hudební výročí tohoto týdne. Teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Na plátky.
4: Na kostky.
3: S medem.
4: S pivem.
3: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
3: Více na prodejnyzeman.cz.
6: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. Rajpodlemberkem.cz.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
10: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
12: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
12: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
13: www.cirkushumberto.com.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
17: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
17: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
17: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
17: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
18: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
19: Svítí.
20: Svítí.
19: I na síti všech sítí.
20: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
19: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
20: Blaník na Facebooku a Instagramu.
19: Rádio Blaník. Zprávy.
21: Rádio Blaník.
22: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Současná klimatická změna je mimořádně rychlá. Lidé se na ně musí podle Českého hydrometeorologického ústavu adaptovat. Absolutní rekord je nyní 41,9 stupně Celsia. Praha vybuduje ve střední škole Alšovu nábřeží nové učebny v podkroví budovy. Díky půdní ve stavbě se kapacita zvýší o 90 žáků. Nyní školu navštěvuje na 750 dětí. Víc než polovina sportovních klubů a tělovýchovných jednot nemá dostatek peněz na činnost. Vyplývá to průzkumu České unie sportu. Zásadní problém pro ně představuje financování kvalifikovaných trenérů. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. Česká atletka si opět vylepšila osobní rekord a v této sezóně nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách ji patří čtvrté místo. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
23: Lourdes je prostě skvělá, i strašně držím palce.
20: Dobré ráno, Rádia Blaník.
23: A vám taky držím palce, aby to dnešní vstávání bylo co možná nejpohodovější. Máme tady pondělí s datem 29. června, 5 minut před 6:30 a i dneska čekáme na vaše dobré zprávy. Udělalo vám něco v poslední době radost? Napište nám o tom na 603 118 118 a podělte se s ostatními. No a o hudebních výročích a narozeninách tohoto týdne to bude na Blaníku už za chvíli.

0: Je to strašně škoda. Daniel Nekonečný a Šum Svistu a Dan by právě dneska oslavil 60. narozeniny. Nebýt toho nešťastného roku 2019. A jaká hudební výročí a jaké hudební narozeniny dál přinese tento týden, o tom už další Daniel. Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Hezký dobrý den, máme tu pondělí a to znamená, že je tu i tradiční pohled do hudebního kalendáře na tento týden. Právě dnes by se dožil 60 let zpěvák Daniel Nekonečný. Zítra si můžete spolu s námi připomenout zpěvačku Naďu Urbánkovou. Bylo by jí 87 let. A k 56. narozeninám popřejeme zítra Michalovi Malátnému ze skupiny Činasky.
3: Polevím z vysokých otáček. Pohoda, klídek a tabáček.
2: Tak Michale, všechno jen to nejlepší. Pozítří popřejeme zpěvákovi Štěpánu Kojanovi k jeho 68. narozeninám. 79 let by se popozítří dožila zpěvačka Ivone Přenosilová a v ten samý den také zavzpomínáme na Valdemara Matušku, kterému by ve čtvrtek bylo 94 let.
3: A tak dál nosíš po kapsách sny mládí.
2: V neděli popřejeme všechno nejlepší k 81. narozeninám zpěvákovi Viktoru Sodomovi. Pro dnešek je to vše. Přeji vám hezké první prázdninové pondělí a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádio Blaník.
0: Tak Danieli, děkujeme. Přejeme všechno nejlepší taky všem Petrům a Pavlům, kteří mají dneska svátek, k tomu se ještě ale dostaneme, ale teď už Eva Farná, mám boky jako skříně, půl sedmé.
4: Mám prostě od

0: ABBA, One of Us na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Myslím, že tihle Švédové by ty na to vedro u nás teď koukali, jak nevím co na co. V každém případě máme za sebou další horkou noc. Já jsem objevil jednu vychytávku, že když se přikraju takovou tou mokrou útěrkou, no opravdu jsem si namočil útěrku, do rana byla úplně suchá, ale dalo se s tím spát. Nevím jak vy, ale pokud hledáte nějaký recept, jak to udělat, tak doporučuji, funguje to. Jak to vypadá dneska s počasím?
3: No tak i dnes budeme na to počasí koukat, jak nevím co na nevím co, protože teploty budou stále velice vysoko. 31 až 36 v maximech. Na Moravě a ve Slezsku může teploměr ukázat dnes dokonce až 39. Na horách bude okolo 28, jinak ale dnes bude jasno až polojasno a postupně se bude zatahovat a můžou se objevit i bouřky. Během těch bouřek může zesílit vítr a také se můžou objevit i kroupy. No a jak bude vypadat ten zbytek týdne, tak na to jsme se zeptali v Českém hydrometeorologickém ústavu a prozradila nám to Maria Odstrčilová.
4: Postupně se budou teploty zmírňovat, už zítra budou 27 až 32 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy ještě může být až 35, na západě Čech pak naopak kolem 25 stupňů Celsia a zejména v Čechách se objeví přehánky anebo bouřky, ještě i silné. Ve středu pak budou teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů Celsia. Pršet by mělo na většině území, lokálně se budou vyskytovat i bouřky. Ve čtvrtek pak bude většinou polojasno, stále ještě s lokálními přehánkami a teploty 23 až 28 stupňů. Od pátku by odpolední teploty měly být 21 až 27 stupňů Celsia, takže se vrátíme k normálním letním teplotám.
0: Moc děkujeme Marii Odstrčilové a celému Českému hydrometeorologickému ústavu a doufujeme, že si v příštích dnech konečně vyvětráme. Teď je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
1: Tak nám začaly letní prázdniny, ale červenec přivítáme až ve středu. A to tady zároveň bude parťák. Bude to hitmaker a někdy se o něm mluví jako o prezidentovi české pop music. On totiž přijde Jenda Vávra. Tak poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Taky nechcete končit léto větou?
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
10: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
16: CZ.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tak to byl Petr Kolář a jeho vyznání v dobrém ránu na Blaníku. Petr Kolář, který dneska slaví svátek, už s námi strávil taky letošní letní koncert v Havířově a předtím ještě Konopiště. Na jakých letních koncertech ještě Petra najdeme letos?
1: Jestli se nepletu a já se málo kdy pletu, tak ho uvidíme ještě 24. července v Mariánských Lázních, potom 14. srpna v Napajedlech, v Prostějově se objeví 4. září a pak bude uzavírat posledním letním koncertem 25. září v Prachaticích.
0: Tak jak říkala Adel se neplete, ale můžete si to pro jistotu zkontrolovat na našich stránkách radioblaník.cz. Takže Petrovi všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Začali jsme Petrem, teď by měla pokračovat nějaká písnička od Pavla, který má dneska taky svátek, aby to bylo vyrovnané, ale náš hudební ředitel Dušan Kotora byl jiného názoru a vybral ještě jednoho Petra, proti čemuž já jako nositel tohoto jména nějak výrazně neprotestuji. Čeká nás totiž Modrá zem od Petra Reska. A asi si všimnete v textu té písničky, nebo už jste si dávno všimli, že se tam zpívá o Antoánu de Saint-Exupérym a jeho Malém princi. A to je mi hezká náhoda, protože právě dneska si připomínáme 126 let od narození tohoto francouzského spisovatele a letce, který dal světu jednu z nejslavnějších knih všech dob. Do dneška patří mezi nejprodávanější. A musím taky zmínit jeho slavnou větu, protože se teď hodí, že správně vidíme jen srdcem. Tady je Petr Rezek a Modrá zem.

0: Petr Zega, Modrá zem, kdyby to šlo, tak Antoine Saint-Exupéry by dneska oslavil 126. narozeniny. No a Petr Rezek pro změnu slaví svůj svátek, jako všichni Petrové a všichni Pavlové hlavně, nebo taky. Takže přejeme oběma a co v příští hodině, třeba Hanka Zagorová?
1: Za každou chvíli s tebou platím víc než se tím.
0: Olympik? A taky naše hymna.
2: Slunce dál nám svítí.
0: A po ní si taky trošku zaspomínáme na ten páteční letní koncert v Domažlicích. Ale hlavně to bude hezky česky i po sedmé na Blaníku. Teď je 6.52.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Máte doma solární elektrárnu?
7: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
7: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
6: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
7: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
7: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Milí šikulové a milé šikulky,
8: hledáme možná právě vás.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes počátku polojasno až skoro jasno, postupně oblačno, místy přehánky a vyskytnout se mohou lokálně silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 28 až 31 stupňů a na horách naměříme kolem 30.
4: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Pozor dejte na Ústecku v Chabařovicích, v Ústecké ulici, kde probíhají práce na silnici. Počítejte tam s omezením do konce roku. V Kladně v ulici Antonína Škváry u křižovatky se Škroupovou je provoz vedení Kyvadlově. Práce tam potrvají až do poloviny srpna, tak s tím počítejte. Na Teplicku v Krupce na Mariánském náměstí je provoz omezený kvůli rekonstrukci chodníků. Práce tu potrvají do konce srpna. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Vláda vyřeší složení delegace na summit v Ankaře. Fotbalová Karviná už o první ligu nebojuje. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele roste.
10: Blaník.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes po jednání oznámí složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud ji uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí. To počítá s touto úlohou pro premiéra Andreje Babiše. Muzeum v Teplicích představuje tradici krušnohorského krajkářství. Je nejstarší na území České republiky a co přesně má návštěvníkům výstava předat, říká za regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje Alena Hubáčková.
12: Tahle výstava by chtěla ukázat, že krajkářská komunita, to znamená krajkářský řemeslo, má v tomto kraji nejenom silné historické zázemí, ale aktuálně má spoustu nositelů, krajkářek, kteří jsou opravdu činní a kteří předávají řemeslo dál.
11: Výstava to bude do 30. srpna. Součástí doprovodného programu jsou také workshopy. Venezuela od dvojice středečních zemětřesení obdržela pomoc od 24 zemí. Ty už do země zasažené dvěma velkými otřesy vyslali přes 2700 záchranářů, 86 týmů s vycvičenými psy a poskytli 521 tun humanitární pomoci. Do Venezuely v neděli dorazila taky skupina záchranářů z Česka. Počet obětí ustoupil na 1450, ale pohřešovaných je podle některých informací až 70 tisíc. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Ta ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace krok Slezského klubu ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí. Místo po Karviné nabídne v lize nejprve Táborsku, pak případně Artisu Brno a následně Dukle Praha. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré pondělní ráno, přestože jsem to dneska v noci moc nenaspal a vstával jsem ve 4, tak jsem se celou noc stejně těšil, až si sednu do toho klimatizovaného auta. Takže pokud jste se i vy dočkali vysvobození, tak vám přejeme šťastnou cestu a pokud možno pohodové ráno. A pokud jste s námi byli v pátek v Domažlicích na letním koncertu, tak si poslechněte z našeho pohledu, jaké to bylo. Pokud jste tam nebyli, tak si z našeho pohledu taky poslechněte, jaké to bylo. Teď už Hanka Zagorová a za 3 minuty bude 7.

0: Slunce dál svítí, písnička, která je naší hymnou, kterou jsme si nadělili k 25. narozeninám Blaníku, a taky písnička, která zní na všech letních koncertech Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A zněla samozřejmě taky v pátek v Domažlicích. Zpětně klobouk dolů před vámi všemi, kdo jste dorazili, protože bylo opravdu horko. My jsme jenom všichni čekali, až se to sluníčko schová za tu věž, ale takhle, bylo horko, ale bylo krásně, protože vy jste udělali neskutečnou atmosféru. Jak to vypadalo z tvého pohledu, Adel, protože ty jsi byla vlastně poprvé na letním koncertě Blaníku?
3: Ano, je to tak. Já jsem byla poprvé a bylo to krásné. Já jsem vlastně taky byla v šoku, že tam lidé už od těch půl páté stáli a čekali, i když bylo ještě obrovské vedro, a vlastně od půlky koncertu Olgy Lounové já jsem se mezi lidma nemohla pohnout. Opravdu jste zaplnili celé to náměstí, což bylo úplně úžasné, úžasný pohled, takže to bylo krásný.
0: Protože ti lidi, kteří do té doby stáli různě v těch podloubích a to sluníčko se začalo schovávat za ty střechy, tak postupně začaly vylézat. To bylo jak z filmu. Začaly vylézat a plnit to náměstí, až tam opravdu nebylo volného místečka. Já jsem si vyspovídal taky naši blanickou kapelu, která vám zpívala mimo jiné i tu písničku Slunce dál svítí, a takové to bylo z jejich pohledu. Blanická kapela je dnešním hrdinou dne, protože si doslova a do písmene vypila tu číši té nejteplejší vody, jaká mohla být. Je to tak, Liško?
4: Je to tak, no. Jako ta Bíheň tady je brutální, ale já vlastně víc než jako umělce obdivuju lidi, protože jsou úžasní a byli celý koncert a jsou i dál a jsou stateční tady v Domažlicích.
0: Jinak, líbí se ti Domažlice? Máš ráda Domažlice?
4: Moc, já jsem tady po třetí v životě teď a je to tady krásný a je odsud náš kytarista Karel Píša, takže Domažlice jsou nej.
0: No, je pravda, že Karel mi říkal, že už má od maminky připravené jahodové knedlíky.
4: No tak ten se má, to ani nevím, vidíte, ale je to určitě možný, protože, jak říkám, Karel je rodák odsud a vlastně dokonce 14 dní zpátky měl tady svatbu.
0: Počkej, on vás nepozval na ty knedlíky?
4: No, na knedlíky nás nepozval, to si s ním budu muset ještě vyřídit.
0: Ale ještě se s ním uvidíte dneska, ne?
4: Uvidíme, jdeme do pivovaru.
0: No a zítra půjdete na jahodové knedlíky, protože teď už je prostě nikam neschová. My se s Blanickou kapelou potkáme i na dalším letním koncertu, a to je...
4: To by mělo být 10. července v Pelhřimově.
0: Je to tak, dorazte do Pelhřimova a zdravíme z Domažlic.
5: A Adelko, doplň, kdo všechno bude v Pelhřimově?
3: Tak v Pelhřimově nás čeká Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a samozřejmě Blanická kapela.
0: Adel tam bude taky a taky naše kolegyně Iva Lecká, protože já tou dobou už budu na cestě s obytňákem. Teď už Enrique Iglesias a Tired of Being Sorry na Blaníku. 7 minut po 7.

0: Tired of being sorry a Enrique Iglesias na Blaníku. Od včerejška činí nový teplotní rekord pro Česko 41,9 stupně Celsia a padl v Doksanech na Litoměřicku. Taková dobrá zpráva, že přestože jeden rekord padl v sobotu a hned ho vystřídal nový v neděli, tak dneska v pondělí už se zřejmě nic takového nestane. Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník. Takhle, neznamená to, že by byla zima.
1: To určitě ne, ty teploty se stále budou držet vysoko. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech budou okolo 29, jinak budou ale až do 36 a ještě tepleji bude na Moravě a ve Slezsku, tady může být až 39. Meteorologové proto vydali výstrahu právě před těmi vysokými teplotami a zároveň před bouřkami. Zatím je totiž jasno až polojasno, během dne bude ale od západu oblačnosti přibývat. Objeví se hlavně v té západní polovině Čech přehánky a bouřky. Ty bouřky můžou být i velmi silné a můžou se objevit i kroupy.
0: Ale dobrá zpráva je, že v těch příštích dnech už by ta teplota měla spadnout na snesitelné hodnoty. Jako za mladá, Olympik, teď na Blaníku, za 3 minuty bude 7:45.

0: Elana, klasika na Blaníku, to, co zažíváme v posledních dnech, to až taková klasika není. Na mnoha místech bylo v minulých dnech teplej než třeba v řeckých Aténách. A když je venku skoro 40, tak člověk udělá cokoliv pro ochlazení. Receptů na horko je asi tolik, kolik je lidí, každému pomáhá něco jiného. Často volíme věci, které v konečném důsledku vlastně vůbec nepomáhají. Třeba větráme během dne, kdy si do bytu pouštíme další horký vzduch. Chybou může být i ledová sprcha, protože tělo se po ní snaží znovu zahřát a výsledkem je, že nám může být ještě větší horko než předtím. Lepší je vlažná voda a podobné je to s pitím ledové vody. Opět tělo se snaží zase zahřát zpátky na původní teplotu a může nám být ještě větší horko. Jak člověk pozná, že je přehřátý, Adel?
1: Tak jeden z těch znaků může být, že se přestaneš potit. To už je skoro ten poslední znak před tím, než ti začnou kolabovat ledviny.
0: Ano.
1: Což jsem nedávno slyšela od někoho a včera jsem se vypravila na výlet k mým rodičům, takže jsem šla pěšky nějak dopoledne kolem 11. hodiny a to je chvíli mezi polem a cesta, chvíli v lesem a bylo to takový hezký, příjemný a ke konci už jsem myslela, že to nedojdu, protože mi začalo být trošku mdlo a právě jsem kontrolovala celou dobu,
0: jestli se
1: ještě potím, jestli už mi nekolabují ty ledviny, asi jsem od toho byla ještě daleko.
0: No a potila ses?
1: To těžko říct, protože člověk v tomhletom stavu jako neví, jestli to je ten pot starý, který ještě nestihnul zaschnout,
0: anebo
1: jestli to je nový pot. Takže no, myslím, že jsem se potila, snad moje ledviny jsou v pořádku, zaklepu to, ale první, co jsem udělala, když jsem přišla tady k mým rodičům, bylo, že jsem skočila do výřivky.
0: Takže problém je, že člověk neví, jestli je to starý nebo nový pot.
1: Přesně tak.
0: Takže to vlastně úplně jedno. Mm. No nicméně já mám pocit, že mám teď na sobě nový pot, takže já se ještě nepřehřívám, i když mám úplně opačný pocit teda. Za chvíli krátké zprávy. A je 7:20. Radio Blaník.
2: DSR. Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. DSR. Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz. DSR. Czech Republic. DSR.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
5: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
6: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovacimateriály.cz.
7: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. S vášní pro lehkost.
8: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
9: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
10: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
12: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
13: Asi bouchla hadice.
12: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
13: Co?
12: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
13: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Blaník za volantem.
9: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte v Litoměřicích ve Švermově ulici, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Provoz je tam omezený a zdržíte se do 10 minut. V Teplicích ve Fibichově ulici probíhají práce na vozovce a ta zůstane zavřená až do konce srpna, tak s tím počítejte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, my vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den. Teď už jsou tu zprávy.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
8: Rádio Blaník. Zprávy.
6: Rádio Blaník.
10: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Záchranářům přibylo kvůli horku výjezdů. Během víkendu ošetřovali hlavně pacienty se slabostí anebo kolapsy. Třeba zlínští záchranáři evidují taky víc úrazů. Pardubice začnou projektovat opravu posledního úseku třídy míru. Potíže tam jsou hlavně s vyklající se dlažbou. Město zbývá dokončit část vedoucí k zelené bráně. Termín zahájení prací zatím stanovený není. P+ R parkoviště na Zličíně vyjde Prahu na 620 milionů. Stavba by měla začít letos a dokončeno by mělo být do 2 let. P+ R parkoviště zajišťují mimo pražským řidičům možnost zaparkovat auto a dál využít MHD. Fotbalisté Kanady postoupili jako první do osmifinále mistrovství světa. Na úvod playoff porazili jeho Africkou republiku 1-0. Český tým na začátku turnaje CAR remizoval 1-1. A více dozvíte ve fotbalovém speciálu po 8:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.
11: Dobré ráno, v pondělí 29. června. Už jste si někdy vyzkoušeli, jak hlasitě dokážete křičet? No ať už byste dělali, co byste dělali, pravděpodobně tak hlasitě jako nejhlasitější člověk na světě byste zakřičet nedokázali. A nebo možná ano, a potom byste byli držiteli nového světového rekordu. A jak hlasitě dokáže křičet ten nejhlasitější člověk na světě, tak to si pustíme už za malou chvíli. Argema a tohle je Ráj, teď na Blaníku 3 minuty před 7:30.

0: Tohle je Raj. Rádio Blaník. Pohodové ráno. To byla Argema na Blaníku. My v rádiu se živíme hlasem, ale jeden Australan by nám asi přebudil všechny mikrofony ve studiu. Adel, vyzkoušela jsi někdy, jak hlasitě dokážeš křičet?
1: No, jako ne.
0: Že to bylo z plných plic?
1: To určitě, to už jsem si někdy zakřičela z plných plic. Vlastně relativně nedávno, druhý den jsem byla trošku ochraptěla, ale že bych si to jako zkoušela, že bych chtěla co nejhlasitěji dovedu, to ne.
0: No, protože kdyby si to vyzkoušela, mohla by si být držitelkou nového světového rekordu. Ten teď teda drží jeden 58letý Australan, jmenuje se Joseph McGray. Bate Up, snad to čtu dobře, netuším, je z Canberry a stal se nejhlasitějším člověkem na světě. Jeho výkřik dosáhl hodnoty 122,4 decibelu, což je podobná hlasitost, jako má siréna anebo startující letadlo, což je asi lépe představitelné. A díky tomu se dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Zajímavé je, že nejde o zpěváka ani sportovního komentátora, pracuje totiž jako městský vyvolávač. Takže jeho úkolem je už po staletí známým způsobem přitáhnout pozornost davu. Tak abyste si udělali představu, tak to je on. No, tenhle ten Australan překonal dosavadní rekord, který od roku 1994 držela jedna učitelka ze Severního Irska. Hádej, čím se proslavila, jaké slovo křičela?
1: Je to něco z prostého?
0: Není, vůbec ne. Tak představ si učitelku, jaké slovo tak může křičet nejčastěji.
1: Ticho.
0: A nejhlasitěji. Přesně, ano, nejhlasitěji křičela slovo silent, peace. Takže učitelé, pouliční vyvolávači, máte slušně našlápnuto, můžete je porazit, chce to jenom trénink. Teď Iveta Bartošová, dej mi ruku na Blaníku. 3 minuty po půl osmé.

0: Rumunsko-moldavská kapela Ozone a Dragoste Arintej.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Písnička, která se hodí k parnému létu, které právě prožíváme a budeme jej zřejmě prožívat ještě dneska, ale už by nemělo být tak horké, jako byl ten víkend. Je to tak, Adel?
2: Je to tak, ale stále bude velice teplo. Dokonce meteorologové vydávají stále výstrahu ohledně vysokých teplot, takže pozor na to. Jinak teploty budou na 31 až 36 stupních Celsia, na Moravě a ve Slezsku může být až 39, na horách pak okolo 28 a potom se můžou objevit během dne i bouřky. Postupně se bude zatahovat a ty přehánky a bouřky budou silnější hlavně v západní polovině Čech a můžou se během nich objevit i kroupy. I proti právě těm bouřkám je vydaná výstraha dnes.
0: Jsou ale místa, kde se i horké léto dá přežít vcelku bez problémů. Navíc ani v Tunisku nedosahují teploty takových hodnot jako teď u nás. Teplota je od 28 do 35 stupňů, moře má 23 až 26 stupňů a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Pokud jste v Tunisku ještě nebyli a rozhodujete se mezi pevninou a džerbou, tak pevnina je skvělá volba pro první dovolenou. Snadno tu spojíte odpočinek s výlety, bohatou historií i živou atmosférou letovisek. Navíc tu najdete rozmanitou nabídku hotelů vhodných pro rodiny s dětmi a Blue Style létá na tuniskou pevninu denně za super last minute ceny. Vybrat si můžete z široké nabídky termínů i oblíbených hotelů, například Monarch Club Rivage Monastir, tak proč si dovolenou nenaplánovat už třeba na tento pátek? Čeká vás krátký let a pak už písčité pláže s pozvolným vstupem do moře, ideální pro děti i seniory. Večer můžete vyrazit do kaváren a na trhy ochutnat mátový čaj s píniovými oříšky, tradiční brik nebo sladké datle. Nezapomeňte, že do Tuniska potřebujete cestovní pas platný ještě alespoň 6 měsíců po návratu a oproti Česku je tam o hodinu méně.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady a s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Kávu si osladím a Karel Gott na Blaníku, já jsem to kafe do sebe nalil tak rychle, že jsem si ho nestačil ani osladit.
1: Blanický dobrometr.
0: Mám tady jednu zprávu, která zahřeje i ochladí zároveň. Přijde nová doba ledová. Pozor, to není meteorologická prognóza na příštích 100 let, to je program kina na příští rok. Po více než dekádě od poslední části se totiž vrátí jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií všech dob. Tvůrci 6. dílu Doby ledové s podtitulem Bodvaru představili první upoutávku a slibují, že oblíbená smečka nepatří do starého železa a že se prostě vrátí. Fanoušci si mají do kalendářů zapsat datum 4. února 2027, kdy nová doba ledová vstoupí do kin. Už se těším, miluju tu veverku z oříška. A no, chceš něco říct?
2: No, já jsem chtěla říct, že jsem teďka chytla úplně chuť si tu dobu ledovou
0: pustit. Že jo. Máme nějaké dobré zprávy od našich posluchačů?
2: Máme, napsal nám třeba Petr z České Lípy. Dobrý den, mě udělala radost kočička Julinka, která se po 3 dnech našla vyčerpaná teplem, ale hned jsme se o ní postarali a bude v pořádku.
0: Já děkujeme.
2: Potom přidám Lucku, radost mi udělalo, že ve čtvrtek se mojí sestřice narodilo miminko, krásná zdravá holčička Anička a dnes jdou domů.
0: Gratulujeme.
2: A potom nám napsala ještě Verča, ahoj Blaničku, mám radost z toho, že po několika měsících se nám s kolegou podařilo dotáhnout jeden obchod, zejména tento týden byl extrémně náročný a teď přišel e-mail, že vše hotovo.
0: Tak taky gratulujeme. A co vaše dobré zprávy? Rozdělte se s ostatními. Co vám udělalo radost v poslední době? Napište nám to na 600 318. Tady je skupina Opět, Radiček a Maria Čírová a Vloupám se. Vy jste s Blaníkem 3 minuty po 3:15.

0: Vloupám se opět a Radeček a Maria Čírová na Blaníku a my se za chvíli vloupáme do toho, do té další ranní hodinky, ve které nás čeká třeba jedna Bílá královna. Bílá královna. Taky skupina Jelen s Hradišťanem. A Ilona Čáková. A bude toho mnohem víc, protože hezky česky. Na Blaníku i po 8. teď je 7.53.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Rádio Blaník, počasí.
5: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, odpoledne přehánky a mohou se vyskytnout i bouřky provázené přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší odpolední maxima dosáhnou mezi 28 až 31 stupňů.
6: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
1: Blaník za volantem.
5: V Litoměřicích ve Švermově ulici bourala dvě osobní auta, provoz je tam lehce omezený, počítejte se zdržením v kratší koloně. Na Liberecku na silnici třetí třídy u Smržova směrem na Český Dub zasahují hasiči u požáru osobního auta, kolona tam narůstá, počítejte s velkým omezením. A na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou má kolona 3 kilometry. My vám přejeme pevné nervy a šťastnou cestu, teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Teplotní extrémy budou podle meteorologů přibývat. Čechům se vzdaluje vlastní bydlení. Tenistka Muchová se vyšvihla do první desítky. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Současná klimatická změna je mimořádně rychlá. Lidé se na ně musí podle Českého hydrometeorologického ústavu adaptovat. Víkendové překonání teplotního maxima pro Česko o 0,5 stupně je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Absolutní teplotní rekord je nyní 41,9 desetin stupně Celsia. Teplotních extrémů bude podle meteorologů přibývat. Skoro polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení. Očekávají tak, že budou žít pouze v nájmu. Podle nejnovějších dat průzkumu s názvem Evropské realitní přehledy jsou Češi v tomto ohledu výrazně pesimističtější než průměrný Evropan. Tuzemské domácnosti vynakládají podle iDNES.cz na bydlení v průměru už 35% svého příjmu. Plzeň chce mít víc zelených střech. Město proto spouští nový grantový program, který pomůže s jejich budováním. O podporu bude možné žádat až do konce listopadu. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, to přibližuje mluvčí města Barbora Hajková.
9: Nový grantový program Zelené střechy Plzně je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
8: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. Tenistka Karolína Muchová je po triumfu v Bad Homburgu v žebříčku devátá. Před Wimbledonem se tak posunula na deváté místo a jediná příčka ji dělí od kariérního maxima. Tím je osmé místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuální Jiří Lehečka, který je 14. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už zase Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
10: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak my se pustíme do té další ranní hodinky, pondělní ranní hodinky s datem 29. června, kdy Petrové a Pavlové slaví svůj svátek, tak přejeme všechno nejlepší. A vzhledem k tomu, že se má v tomto týdnu mírně ochladit, to znamená, že bude počasí příhodné třeba na výlety, tak si za chvíli od našeho kolegy Mirka Táborského poslechneme, kam vás pozve ve svém pořadu v tomto týdnu. Teď už Standa Hložek a Petr Kotvalda, Bílá královna. Za dvě minuty bude 8.

0: Skupina Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě na Blaníku. No a teď už ten, o kterém byla řeč na začátku hodiny. Každý týden po 15. hodině se vydáváme s Mirkem Táborským na cesty a protože začínají prázdniny, tak teď se to bude obzvláště hodit, protože člověk bude potřebovat nějakou tu inspiraci. A nějakou inspiraci nachytáme možná už teď, protože Mirek Táborský je se mnou ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Abychom si řekli, kam se vydáme teda v tomto týdnu?
1: No, hodně jsem vás zval poslední dobou do přírody, k vodě, na zámečky. Trochu jsme pozapomněli na milovníky technických památek, ale i ty technické památky, jak jsem zjistil, budou nakonec u vody a v přírodě, takže se to krásně spojí. Nejprve to bude jez Zdymadlo a vodní elektrárna v Poděbradech. Velmi zajímavá technická památka z počátku minulého století, která stále slouží a funguje. Potom bych vás pozval k přehradě Kružberk.
0: Tam se točil seriál.
1: Tam se točil seriál Velké sedlo,
0: ano.
1: Hrázný paliza s kolegou Pavlem Novým. No a pak to bude ještě Slezská Harta, poblíž které je stará vápenka.
0: Ano.
1: Pálilo se tam vápno a klub fandové z klubu Za starý Bruntál tu pec vápenou opravili a pořádají tam různé zajímavé akce. No a pak pozvu posluchače na návštěvy větrných mlýnů. Kdyby bylo trochu vedro, tak nás to pěkně
0: ofoukne.
1: To se bude hodit.
0: No tak my se moc těšíme, vám teda přeju krásný den a týden a zbytek odpoledním vysílání po 15. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, technické zajímavosti, přehrady, větrné mlýny, to se opravdu bude hodit. Teď už Middle of the Road na Blaníku.

0: Middle of the Road v dobrém ránu na Blaníku. Meteorologové sice včera naměřili rekord 41,9 stupně Celsia, ale když jiní lidé vyrazili z teploměry na náměstí, tak zjistili, že třeba povrch vozovky nebo povrch toho náměstí dosahuje šílených hodnot, až 60 stupňů. Tak doufejme, že už to bude lepší.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Bude to lepší?
2: Dnes ještě úplně ne, i když ty teplotní rekordy dnes pravděpodobně padat nebudou, ale už teď se blížíme ve městech k 30 stupňům Celsia. Praha hlásí 29, Brno 27, Zlín 25 a nejchladněji máme tradičně na západě. Tady se teploty pohybují ve městech kolem 24 stupňů Celsia, během dne může být až 36, na Moravě a ve Slezsku dokonce až 39, jinak se během dne bude ale postupovat.

0: Ve středu pak budou teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů Celsia. Pršet by mělo na většině území, lokálně se budou vyskytovat i bouřky. Ve čtvrtek pak bude většinou polojasno, stále ještě s lokálními přeháňkami a teploty 23 až 28 stupňů. Od pátku by odpolední teploty měly být 21 až 27 stupňů Celsia, takže se vrátíme k normálním letním teplotám.
1: A jak vždycky říkám, zaplať pámu, se doma konečně vyvětráme. Děkujeme Marii Odstrčilové z Českého hydrometeorologického ústavu. Pode mnou už se rozjíždí. To není Madonna. To je Ilona Čáková, ale písnička, kterou naspívali obě. La Isla Bonita. Bude 8:45.

0: je zbytečné nosit sovy do Athén.
1: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: na Rádiu Blaník.

0: Dalibor Janda, vždycky jsem to já na Blaníku. Jestli plánujete dovolenou ve Španělsku, možná to k opalovacímu krému bude chtít přibalit i speciální brýle, teda hlavně pokud je chystáte na srpen tu dovolenou. Chystá se totiž podívaná, na kterou se čeká desítky let. 12. srpna zažije Španělsko úplné zatmění slunce. Měsíc na několik minut zakryje i sluneční kotouč a ze dne se stane téměř noc. Půjde o největší astronomickou událost, kterou bude možné z Evropy pozorovat po mnoha letech, a právě proto už teď mizí ubytování v nejlepších lokalitách rychlostí letních zájezdů k moři. A dobrá zpráva je, že ani my nepřijdeme zkrátka. Z České republiky bude vidět velmi výrazné částečné zatmění, při kterém měsíc zakryje více než 86% slunce. Astronomové navíc slibují neobvyklý zážitek v podobě takzvaného dvojího soumraku, protože to zatmění nastane v pozdních večerních hodinách kolem 20 hodin a 28 minut a bude trvat zhruba 5 minut. Takže nejdříve se setmí, potom sluníčko zase vyleze a potom se znova setmí, když to sluníčko právě zapadne. Tak tohle všechno 12. srpna. A co všechno se děje okolo 29. června, to se dozvíme už za chvíli v krátkých zprávách. Teď je 8.21. Rádio Blaník.
1: 100 000 korun na ruku.
2: Za měsíc.
1: Za týden.
2: Nebo za den.
1: To by bral asi každý.
2: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
1: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem. Centropolem.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Na plátky.
11: Na kostky.
10: S medem.
11: S pivem.
12: Hlavně ať je na grilu.
13: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
14: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
13: Více na prodejnyzeman.cz.
15: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
16: Daj fuku!
15: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
2: Blaník za volantem.
17: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na sjezdu z D8 na Řehlovice na 64. kilometru směrem od Drážďan, stojí tam porouchané auto. A v Litoměřicích ve Švermově ulici došlo k havárii dvou osobních vozidel, zdržení je tam minimální. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a za chvíli už jsou tu zprávy.
16: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Nákup vrtulníku pro leteckou službu policie má 8 let zpoždění. Hangár v Praze je 20 let v havarijním stavu, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Jeho čeští hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam vyskytuje vysoké množství sinic. Kromě toho hladina přehrady v těchto místech kvete. Na přeložce 1/12 mezi pražskými Běchovicemi a středočeskými Úvaly pracují silničáři. Aktuálně tam začali budovat první ze 23 mostů. Položili také první asfalt na dočasné objížďce u Běchovic. Některé ruské regiony se potýkaly s nedostatkem pohonných hmot. Ruský prezident Vladimír Putin přiznal, že za to mohly problémy s dodávkami paliva kvůli poškození po útocích. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: Pokračujeme dál a za chvíli se podíváme na vaše další dobré zprávy, které nám posíláte, a posílejte dál na 603 118 118. Za minutu a půl bude 8:30.

0: To bylo pro osvěžení. Severní vítr.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Protože co si budeme povídat, poslední dny si asi všichni říkáme, že je venku takové horko, že by se na chodníku dalo klidně usmažit vajíčko, klimatizace jedou naplno, větráky se nezastaví a v noci počítáme spíš ovce než hodiny spánku. Ale já jsem zkusil najít výhody toho horkého počasí. Opravdu existuje pár výhod. Třeba se ráno člověk nemusí rozhodovat, co si vezme na sebe. Tričko, kraťas je vyřešeno, aspoň u nás mužů teda. Prádlo na balkoně uschne za pár hodin. Děti tráví více času venku a zahrádky, koupaliště i zmrzlináři mají doslova žně. Takže to jsou ty pozitivní věci. A teď pozitivní informace od našich posluchačů.
3: Přišla nám jedna anonymní SMSka. Dobré ránko, moc nás těší, že vás můžeme poslouchat i na dovolené v překrásné Kalábrii, Capo Vaticano. Krásný den.
0: Já vám závidím, já bych jel do Itálie.
3: Potom přidám SMSku od Leny z Písku. Mě potěšilo, že jsme s kamarádkou zachránili týraného pejska, ujala se ho jiná kamarádka a pejsek Andy se teď má báječně a novou rodinu si pořádně hlídá.
0: Jo, vy jste hodně, děkujeme.
3: Potom přidám ještě SMSku od Verči. Mám radost z toho, že se nám po několika měsících povedlo spojit s kamarádkou, byli jsme na kafíčku a bylo to krásné.
0: No to určitě, děkujeme i za tuhletu informaci, pište nám dál na 600 318 118, co vás v poslední době potěšilo, teď už Helena Vondráčková a to, co máme teď za sebou. Dlouhá noc.

0: Haliče na Bleníku v 8 hodin a 40 minut, kdo nemohl v noci spát, mohl se dívat na fotbal. No a kdo přece jenom usnul, tak si to o tom fotbalu poslechne teď od Moniky Holubové.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, český národní tým se stále vzpamatovává z neúspěchu na mistrovství světa. Kapitán Ladislav Krejčí po vyřazení už po skupinové fázi připustil, že kritika týmu je oprávněná. Po příletu do Prahy ale odmítl, že by někdo z hráčů na hřišti neodevzdal maximum. Už další dobu cítí zklamání z fungování reprezentace a věří, že vystoupení na šampionátu povede k pozitivním změnám do budoucna. Trenér Miroslav Koubek přiznal, že už po zápasech v baráži věděli, že herní stránka není úplně v pořádku a že to bude na mistrovství velmi složité. Nicméně věřili, že jako tým mají takovou výkonnost, aby ze skupiny postoupili. Proto účast na turnaji hodnotí jako neúspěch. Úspěšnější týmy, než byl ten český, dál ale šampionátem postupují. Jako první se do osmifinále turnaje probojovala Kanada, která na úvod playoff porazila Jihoafrickou republiku 1-0. Kanaďané prošli ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu, naopak Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Země javorového listu pak jako první pořadatel v historii mistrovství odehrála zápas mimo své území. Zbyla dvě hostitelské země Mexiko a USA své skupiny ovládly a proto na úvodní vyřazovací boje zůstávají dál doma. Dnes jsou na programu další dvě utkání. Od 7 večer se osmi finále střetnou v Houstonu Brazílie s Japonskem a v Bostonu se pak od 11:30 hraje ještě duel mezi Německem a Paraguají. Tolik fotbalový speciál, další tu bude před 1:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Co když dělám něco špatně? I mě trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
9: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.

0: Čím to je a No Name na Blaníku? A blíží se devátá, blíží se tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: O něm budeme v příští hodině pátrat, pomáhat nám budou písničky a pomáhat nám budou slovní nápovědy. A jedna se bude týkat filmu, který měl v tajemném roce premiéru. Téhle české komedie.
3: Dobrý den.
4: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
0: A více po deváté. Teď jsou 3 minuty po 3:15.

0: Dospívává Berný Pol na Blaníku v 8.52. A jak jsem říkal před chvílí, tajemný rok už na vás čeká, už se na vás těší, už je pro vás nachystaný, včetně písniček, kterými si budeme ten tajemný rok připomínat. Jedna bude třeba tahle.
1: Až se bude psát rok 2006.
0: Z tajemného roku je i tato. A duet naspívali i Petr Spálený a Zdeněk Rytíř.
2: Že teď mám přátel, čím dál tím mín.
0: A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Je 8.53. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
6: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
6: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
7: www.cirkushumberto.com.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách budeme mít zpočátku polojasno až skoro jasno. Postupně čekejte oblačno, ojediněle s přeháňkami a lokálně se mohou vyskytnout i silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 28 až 32 stupňů a na horách naměříme kolem 27.
9: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
8: V České Lípě v ulici na Blatech bourala dvě osobní auta, místem projedete jedním pruhem se sníženou rychlostí. Pozor dejte na Liberecku mezi Rašovkou a Šimonovicemi, srazila se tam také dvě osobní vozidla. Na místě vyšetřuje policie, kolona lehce narůstá. Nepojízdné osobní auto nepřehlédněte na D8 na 31. a 0,5 kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Doksany. A v Jablonci nad Nisou v ulici u Balvanu se srazila dvě auta, místem projíždíte jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Noc na dnešek byla opět teplotně rekordní. V Mostě řeší výstavbu nových domovů pro seniory. Opět po roce startuje slavný Wimbledon.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko má za sebou zatím nejteplejší noc. Na spoustě míst teploty podle meteorologů neklesaly pod 20 stupňů a na několika stanicích dokonce ani pod 25. Nejteplejší noc byla v centru Prahy, kde v Klementýnu neklesla teplota pod 27 stupňů Celsia. Pod 25 teplota neklesla ani v Doksanech a v Husinci, kde bylo včera nad 40 stupňů. Domov důchodců v Mostě nevyhovuje některým předpisům hasičů. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty, kde bude město sociální služby poskytovat. Víc tomu říká ředitel městské správy sociálních služeb Luboš Trojna.
11: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
10: Most bude pro 12-patrový dům pro více než 260 důchodců hledat jiné využití. Spojené státy a Irán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů. Obě strany se sejdou zítra k jednání v katarské metropoli Doha. Teherán a Washington se teprve před 11 dny dohodly na příměří. Nicméně v minulých dnech opět docházelo k ozbrojeným střetům a Trump hrozil Iránu obnovením válečných operací. Šest českých tenistů zasáhne do dnešního úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a také Dalibor Svrčina. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
3: Tajemný rok a Petr Slíva
9: na Rádiu Blaník.
0: No a startujeme to dnešní hledání tajemného roku s písničkami, s nápovědami, vašimi tipy a vašimi vzpomínkami. A ty nám zase buď to posílejte SMS-kou na 600 318 118, nebo rovnou zavolejte na 800 109 109 a popovídáme si o vašem tipu, anebo to dejte do komentářů na našich sociálních sítích. Pojďme na to.

0: Aha, v jaký rok to dneska asi je, co? Aha, ve kterém ABBA zpívala tuhle písničku poprvé. Vůlevu.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Nebo ona ji možná nespívala poprvé, ale v každém případě v tajemném roce vydala. A taky jsme si připomněli... Co jsme si připomněli? Připomněli jsme si písničku Až od Katapultu a za chvíli si připomeneme jeden film. A teď si pojďme poslechnout vaše první tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: No ahoj Petře, tady Milan.
0: Ahoj Milane.
3: Já mám za to, že je to 78. rok.
0: A podle čeho?
3: A podle toho filmu Otvíráka.
0: Jasně, a co jsi dělal ty v tom roce?
3: V tom roce jsem se druhým rukem učil a užíval jsem si života, mládí.
0: Tak Milane, díky moc, krásný den, naslyšenou.
3: No, ale všichni taky pozdravuju, ahoj.
0: Ahoj. No jo, Vedro, člověk je ztracen v prostoru a v čase, pojďme na SMSky.
4: Přidám SMSku od Pavlínky s Jirkou, ty nám typují rok 1976 a napsali nám k tomu právě jsme se vrátili z trhání jablek v Itálii, kde nám krásně zapršelo.
0: Já jsem se lekl, že zubu jablek, děkujeme.
4: Potom nám napsala Marie z Bystřan, ta si myslí, že jde o rok 1979 a napsala k tomu, v tom roce se mi narodila má první dcera Jituška, přeji hezký den všem a Petrovi vše nejnej k dnešním jmeninám.
0: Ježíš Maria, děkuju a děkuju vůbec za všechna přání, která jste poslala. Moc děkuju.
4: A přidám ještě Fandu z Jirkova. Ten si myslí podle filmové ukázky, že jde o rok 1978, kdy mu bylo 5 let.
0: Díky, díky. Tak jdeme na tu první slovní nápovědu. Tak třeba tahle ukázka.
5: Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu.
0: 1. srpna tajemného roku má premiéru film natočený dvěma režiséry, Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Podskalským, ke kterému scénář napsal Ladislav Smoljak se Zdeňkem Svěrákem a zahráli si v něm. A taky si v něm zahrál Rudolf Hrušinský a Josef Abraham a Daniela Kulářová a tak dále a tak dále. A ten film se jmenuje Kulový blesk.
6: Já jsem to podepsala, ale Máňa říkala, že to není směroplatný. Dokud já se nevystěhuju, tak ta směna není směroplatná.
7: Poslyšte doktora, to ona může podepsat a když už to všechno jede, tak v poslední chvíli cuknout.
8: No, bohužel tedy to může. Jiná věc ovšem je, že bude muset hradit vzniklou škodu. A ta částka nebude malá. Patrně bude přesahovat její možnosti. No tak konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
6: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
0: A Máňa má vždycky pravdu. Kulový blesk má premiéru v tajemném roce 800-109-109, to už není název filmu, ale číslo naší linky přímo sem do studia, na kterou můžete zavolat a zkusit si tipnout tajemný rok, anebo můžete napsat SMSku a poslat na to druhé číslo a to zní 603-118-118 a z tajemného roku je i tahle písnička.

0: Doba, která patřila švédským kapelám, už jsme tady měli švédskou Abu, tohle byli taky Švédové, Secret Service a Oh Susie.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Taky jsme si připomněli komedii Kulový blesk, která měla premiéru 1. srpna tajemného roku, a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie, toho Západ.
0: Povídejte.
2: A já si coufnu, možná, že to bude blbost, ale podle mě je to rok 1979.
0: Ono to nemusí být blbost. Uvidíme na konci hodiny. Maruško, kdyby to byl ten rok 79, co jste dělala?
2: No, to jsem měla známost, všechno vypadalo růžově a pak to blbě dopadlo. Ale ten druhý mi to všechno pak nenahradil.
0: No, vidíte, vidíte, to je prostě život.
2: Tak druhý jo. Byl lepší.
0: Krásný den, naslyšenou.
2: Mám taky.
0: Pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Fantazírková, ten si myslí, že jde o rok 1978. Stejný rok

0: tady typuje i tandem Dita a Jana podle kulového blesku a máme tady dokonce jeden tip na rok 1981 a podle katapultu to typuje Pavla.
1: Tak od 1981, děkujeme Pavlo, tento rok tady ještě nemám, takže zapisuju. No a co typujete vy? Jsem s tím, jsem s vašimi tipy, jsem s vašimi vzpomínkami. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a třeba vám pomůže i tento duet Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře. Dítě štěstěny se to jmenuje.

0: Dítě štěstěny Petr Spálený a Zdeněk Rytíř na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A důvod, proč byla do tajemného roku zařazena i tahle písnička, je jednoduchý. Tu písničku jste poprvé mohli slyšet právě v tajemném roce. Stejně jako jste poprvé mohli vidět komedii Kulový blesk, která měla premiéru 1. srpna tajemného roku. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petře. Všechno nejlepší k svátku.
0: Moc děkuju. Kdo tam?
3: A Dana z Zalhotky pod Ondřejníkem.
0: Tak Dano, je to vaše?
3: Domnívám se, že jde o rok 1978. Inspirovala mě ukázka z filmu Kulový blesk a písnička skupiny ABBA.
0: A co jste dělala vy v roce 78? Doufám, že jste se nikam nestěhovala.
3: Ne, nestěhovala jsem se nikam. Bylo mi 8. A teď si tak něco vybavuji, jestli náhodou v tom roce nebyly uhelné prázdniny.
0: Mohli a nemuseli.
3: 78, 79, nejsem si úplně jistá těmi uhelnými prázdninami.
0: Ale byl to nějaký konec 70. a bylo to na přelomu roku, to máte pravdu. Moc vám děkuju, Dano, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, hezký den.
0: Tak a pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Jitka ze Staré Huti u Dobříše, ta typuje rok 1978 podle Kulového blesku.
0: Děkujeme.
4: Čárku ke stejnému roku přidává i Jana z Berouna, které v tom roce byly 2 roky. No a typovat můžete i na našich sociálních sítích, tak já tady mrknu na Facebook a třeba Tomáš tady typuje rok 1979.
0: Díky, Tome. Tak slyšeli jste, to je vlastně ta další možnost, jak typovat tajemný rok. A ať už píšete do komentářů na sociálních sítích anebo voláte na 800 109 109, anebo píšete SMSky na 600 318 118. Už se těšíme na vaše tipy a vzpomínky. A za chvíli další nápověda.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
5: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
6: TSR, Czech Republic.
7: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryteskvosty.eu.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Inspirující prostředí.
9: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
8: A šéf, se kterým je radost pracovat.
9: Udělejte si radost. A najděte si konečně Bezva práci.
8: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
9: Jednoduše, rychle a přehledně.
8: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
9: Bezva práce.
10: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
8: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Britská čistě pánská kapela Racy a Some Girls.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak to byla další hudební nápověda. Už jsme tady měli ale i Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře a jejich dítě Štěstěny. Byla tady Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. A byli tady i Kaťáci a Až. A byl tady taky Kulový blesk. To je název filmu, který měl v tajemném roce premiéru. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobré ráno, Petře. Já si myslím, že dneska hledáme rok 79.
0: 79. Může být, kdo říká?
3: Dana.
0: Co jste dělala v tom roce?
3: No to mi bylo krásné 16, to bylo úžasný mládí.
0: No jo, 16, to už mi taky není. Dlouho mi to
3: no,
0: není.
3: No to mě taky dávno.
0: Moc děkuju, krásný den,
3: naslyšenou. Já taky, mějte se krásně, na skle.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Já přidám další čárku k roku 1987. Tu nám poslal Tom z Plzně a napsal, to jsem ještě dlouho nebyl na světě, nicméně ty písničky u mě frčí a přeji vše nejlepší Petrovi k svátku.
0: Děkuju a Tomáši, krásný den.
4: Přidám další čárku k roku 1979. Tu nám poslala Blanka a napsala, to mi byly 2 roky, takže si toho moc nepamatuju.
0: Blanko, díky.
4: A čárku ke stejnému roku, čili 1979, nám posílá ještě Jiří z Radotína.
0: Děkujeme, Jirko, zdravíme do Radotína a pojďme na tu druhou slovní nápovědu. Bude úplně z jiného ranku než ta první. V tajemném roce totiž poprvé odstartoval jeden slavný závod. Rally Paris-Dakar.
5: Le Dakar, né le 26 décembre 1978 au pied de la Tour Eiffel d'une folle idée de Thierry Sabine. 182 véhicules quittent Paris via le port de Marseille direction Alger. En 1979,
0: pro dotvoření atmosféry záznam francouzské televize z prvního ročníku závodu Rally Paris-Dakar. A víte vy, kdy to bylo? No já vám to řeknu úplně přesně. Bylo to v tajemném roce. A teď ještě najít ten tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: I was made for loving you a Kysácia, jejich obrovská pecka z tajemného roku. Z roku, ve kterém se stalo třeba to, že premiéru měl film Kulový blesk a taky, že odstartoval první závod rally Paříž-Dakar. A ještě jednu nápovědu vám dlužím, kterou jde za chvíli, pojďme si poslechnout další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Zdena, já bych si tipla ten Tajemný rok, jestli můžu.
0: No určitě, Zdeno, povídejte.
1: Myslím si, tedy podle filmu i podle některých písniček, že by to mohl být rok 1976.
0: Jasně, zapisuju. A co jste dělala v roce 76?
1: To je historie, no. Ano, ten rok jsem porodila své dítě, jinak abych nezapomněla, krásný svátečkový den.
0: Je, děkuju, moc vám děkuju. A krásný den, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Děkuju, před chvílí mi ještě dorazila SMS-ka od Moniky Absolonové, tak Mončo, pokud teď posloucháte, tak moc děkuju.
2: Napsala nám ještě Iva z Prostějova. Ahoj Blaníčku, je to rok 1978, typuje podle filmu a zdravím manžela Pavla, který si užívá svátek na traktoru v poli.
0: A no, v tomhletom počasí, klobouk dolů, ale ty moderní traktory mají klimatizaci, jsem se dozvěděl.
2: Mm-hmm. No vidíš, to
0: ale zdravím,
2: to jsem nevěděla. Potom nám napsala Hanka z Jablonce nad Nisou, ta přidává čárku k roku 79 a napsala, v tomto roce se mi narodil syn Roman.
0: Díky.
2: A stejný rok tady typuje i někdo anonymní a posluchačka nám napsala, to jsem byla zrovna pár měsíců vdaná, bylo mi 22 let.
0: Tak zdravíme a pojďme na tu poslední slovní nápovědu. Měli ho skoro všichni, buď to originál nebo aspoň kopii, a kdo ho neměl, ten po něm toužil. 1. července tajemného roku firma Sony začala v Japonsku prodávat hudební přehrávač Walkman.

0: 世界に飛び火、路上パラダイス、ウォーキングステレオ、ウォークマン、ソニ
1: ー。Tak jedna z prvních reklam na přehrávač Walkman, který spatřil světlo světa 1. července tajemného roku, a to byla poslední nápověda, a vy ještě chvilku můžete tipovat.
2: Tajemný rok
3: na rádiu Blaník.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Jo!
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
14: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky. CZ.

0: to téměř měsíc, co jste si tuhle písničku mohli s Jiřím Kornem zaspívat naživo na Konopišti. A ona pochází z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Náhoda? Nemyslím si. Pojďme na poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Určitě to byl rok 1978.
0: Říká kdo?
3: Majka, Nový Ples.
0: Majko, co jste dělala v tom roce?
3: Dceři byl přesně rok.
0: A proč si myslíte, že je to zrovna tenhle rok?
3: Všechno proto tak nějak.
0: Jo.
3: Něco tam běží.
0: Tak za chvilku zjistíte, jestli to tak je. Moc vám děkuju, Majko, krásný den, naslyšenou. Pojďme na SMSky.
4: Ahoj Petře a Adélko, zdravím vás v dalším horkém dni. Tipuji rok 1978, který byl pro mě významný. Stačila jsem se vdát a narodil se mi první syn. To nám napsala Vendula z Rokycanska.
0: Díky, Vendulo.
4: Přidám tip od Jiřiny z Hlinska. Ta tipuje podle Věry Špinarové rok 1979 a napsala k tomu, to je rok mého příchodu na svět.
0: Díky.
4: A přidám ještě jednoho muže, Iva Pardubic, ten typuje taky rok 1979 a napsal, to jsem byl jako 20-letý povýšen do první důstojnické hodnosti.
0: Děkujeme, děkujeme. Takže kulový blesk v kinech. Poprvé odstartoval závod rally Paříž-Dakar a firma Sony představila hudební přehrávač Walkman. To byly nápovědy, které zazněly, kromě těch hudebních samozřejmě. Vy jste typovali rok 76, 79, 78, 81, 2009, tady dokonce jednou mám. No, víceméně jste se přetahovali mezi lety 79 a 78 a jeden z nich to je, a to rok
1: 1979. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tajemný rok je u konce a my se na vás s Adel těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj.
5: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Tak takhle zněl rok 1979, přátelé, Bonnie M na vlnách Blaníku. My vám ale hlavně hrajeme hezky česky a v tom budeme pokračovat. Michal David nám zaspívá. Já taky, loučení je strašný. Karel Zich taky zaspívá.
1: Máš chuť majoránky, lásko má.
0: Včera jsem dával majoránku zrovna do guláše. Hana Zagorová, biograf Láska.
2: Na mé předměstí je biograf Láska.
0: A v biografu jsem dlouho nebyl, to je pravda. Tak budeme vám rád hezky česky, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách bude dnes jasno, polojasno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky. Lokálně se mohou vyskytnout i velmi silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 29 až 32 stupňů a na horách naměříme kolem 28.
5: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
3: Blaník za volantem.
4: V Jablonci nad Nisou v Palackého ulici srazilo osobní auto cyklistu. Provoz je tam omezený, počítejte s kratším zdržením. Na trase Liberec-Turnov u sjezdu na Rychnov u Jablonce nad Nisou bourala 2 osobní auta, kolona tam narůstá. V České Lípě v ulici na Blatech se srazila také 2 osobní, tady pod dozorem policie projedete jedním pruhem a zpozorněte ještě mezi Rašovkou a Šimonovicemi, kde jsou v sobě 2 auta, projíždíte se sníženou rychlostí. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod a hezký den. Teď už jsou tu další zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Záchranáři hlásí kvůli vedrům víc výjezdů. V Brně hořelo v domově seniorů. Letecké policii dál chybí nové vrtulníky. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Během rekordně horkého víkendu měli plné ruce práce záchranáři. Ti v Ústeckém kraji zaznamenali rekordních 370 výjezdů za 24 hodin. Dlouhodobý průměr je přitom o zhruba stovku nižší. Zdravotníci vyjížděli ke kolapsům z horka, dopravním nehodám, problémům způsobeným přehřátím organismu a zachraňovali osoby u vody. V Brně hořel ráno domov seniorů v ulici Kociánka. Na místo v začátku mířilo 10 hasičských jednotek, pak ale jejich počet eliminovali. Víc říká mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
8: Po příjezdu bylo zřejmé, že už došlo k evakuaci přibližně 24 osob, respektive část těch osob jsme ještě evakuovali my. Nebyla nutná žádná záchrana, žádné vynášení osob. Jednotky se z velké části vrací na základny, probíhá odvětrávání objektu a zjišťujeme příčinu a vzniklou škodu.
7: Nikdo nebyl zraněn. Policie stále nemá nové vrtulníky. Její letecká služba přitom měla už 3 používat minimálně 8 let. Sloužit měly hlavně k zajištění nepřetržité pohotovosti a záchranné služby. Jak zjistil Nejvyšší kontrolní úřad, měla mít i nejméně 2 velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit celé speciální policejní anebo hasičské jednotky. Po rekordním víkendu se dnes v Německu ochladilo. Na mnoha místech vypukly o víkendu ale lesní požáry. U Bavorského Chiemského jezera museli dokonce kvůli jednomu z nich uzavřít dálnici A8. Vedra šplhající se přes 40 stupňů způsobily v Německu i problémy v dopravě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Už je tady, děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý.
6: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka a půl nám zbývá do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Ještě pořád je tady naše Samira, ještě dnes a zítra. Potom si dáme prázdninovou pauzu od pořadu, proč se říká, co se říká, a zkusíme to nějak vydržet. No a já vás této hodině pozvu taky na 2 krásné akce. Respektive za jednou se ohlédneme a na jednu vás pozvu. Michal David, Největší z nálezů a ztrát, to je první písnička 10. dopolední. Krásné dopoledne při pondělku s Blaníkem.

0: chuť majoránky.
1: Karel Zich, máš chuť majoránky. Posloucháte Rádio Blaník, je přesně 10:10.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na Rádio Blaník.
1: A v 10:10 vždy přichází Samira. Tak Samčo, co pro nás máš tentokrát?
4: Když o nějaké ženě řekneme, že je krkavčí matka, většinou jde o tu, která se o své potomky moc nestará a v některých případech je na ně i nepřiměřeně zlá. Tím ale ty krkavce trochu urážíme a hned vysvětlím proč. Původ tohohle označení sahá až do starověku. Už antičtí autoři věřili, že krkavci své mladé po vylíhnutí opouštějí a nechávají je na pospas osudu. Tahle představa se pak dostala i do středověkých knih a křesťanských textů, kde se z krkavce stal symbol špatného rodiče. Jenže příroda je tentokrát na straně krkavců. Ornitologové tvrdí, že krkavci patří naopak mezi velmi starostlivé rodiče. O mláďata se pečlivě starají, krmí je a chrání je ještě dlouho poté, co opustí hnízdo. Tak proč to nedávalo lidem smysl? Mláďata krkavců totiž po vylíhnutí vypadají trochu zvláštně. Jsou holá, mají světlý zobáček a z hnízda často hlasitě křičí. Takže když rodiče odletěli schánět potravu, lidé se mysleli, že je opustili. Ve skutečnosti jim ale letěli

0: Hana Zagorová a Biograf Láska. Biograf Láska to je nejenom písnička, ale taky muzikál složený z písniček Hanky Zagorové a hraje se v divadle Kalich, přátelé, v Praze. A teď se připravuje dvojka, která bude mít na podzim svou premiéru. Ale my se teď vydáme do Frenštátu pod Radhoštěm, protože tam se konalo mistrovství České republiky Steel Timber Sports a my už víme, že novým mistrem České republiky ve sportovním dřevorubectví je Martin Kalina, který ovládl tenhle turnaj. Už po druhé, mezi ženami potvrdila svou výjimečnou formu Karolína Urbanová a český úspěch završil Miroslav Větrovec, který obsadil druhé místo v International Czech Rookie Cupu. Tak pánové a dámo, já vám tleskám a gratuluju. Za chvilku Kabáti a Šamana, taky YMCA Village People na Blaníku.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Benátka!
4: Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
5: I my umíme zahrát metalové pecky. Artweld, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artweld.cz.
6: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovacímateriály.cz.
7: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. S vášní pro lehkost.
8: Na plátky.
9: Na kostky.
8: S medem.
9: S pivem.
8: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
10: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
8: Více na prodejnyzeman.cz.
11: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
12: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
13: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
14: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
15: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
14: Nechte děti žasnout! Dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
15: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
14: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
15: www.cirkushumberto.com.
16: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
17: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
18: Máte doma solární elektrárnu?
19: Tak pozor!
3: Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
18: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
3: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
18: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
3: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
18: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
3: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
18: A kde všude nás naladíte?
3: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Petr Kolář v nebi snad ti prominou, posloucháte Blaník. Tak nám začaly prázdniny, které samozřejmě rychle utečou, a pak už nastane doba vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní naplno připravují. Já mám teď na telefonu jeho mluvčího Dominika Ryšánka. Dominiku, já vás zdravím, dobrý den, a řekněte mi, chystáte letos nějaké novinky?
1: Dobrý den všem posluchačům Rádia Blaník a samozřejmě i vám do studia. Tak těch novinek v letošním ročníku pálavského vinobraní je opravdu hned několik, ale jednou z nich je například nová řemeslná ulička, která vznikne u Dietrichštejnské hrobky, a lidé si zde budou moci vyzkoušet tradiční řemesla a sledovat ukázky práce řemeslníků. Bude to tam po celý víkend, každou hodinu tam budou probíhat nějaké komentované ukázky, a my jako pořadatelé se každý rok snažíme ten program obohatit o něco nového, reagujeme tak vždy na zpětnou vazbu našich návštěvníků. Dále se návštěvníci můžou těšit na mobilní aplikaci, ve které zjistí kompletní program pálavského vinobraní. Ten samozřejmě zjistí i z webových stránek, ale prostřednictvím mobilního zařízení jim mohou chodit například notifikace, aby jim žádná část programu neutekla. No a dále například nahradíme část běžných takzvaných tojtojek lepšími keramickými toaletami pro ještě vyšší hygienické pohodlí našich návštěvníků. Takže myslím si, že těch novinek je letos opravdu mnoho.
0: To teda jo, Dominiku, moc děkujeme. A já ještě dodám, že vstupenky na pálavské vinobraní jsou už jen do zítřka levnější. Pak půjde cena nahoru. Tak pokud se tam chystáte, teď je ideální čas na nákup. Zdravíme do Mikulova, teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Michal Tučný, anebo Queen, The Show Must Go On. A teď se dozvíte, kdo bude mým středečním parťákem.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Tak nám začaly letní prázdniny, ale červenec přivítáme až ve středu. A to tady zároveň bude parťák. Bude to hitmaker a někdy se o něm mluví jako o prezidentovi české pop music. On totiž přijde Jenda Vávra. Tak poslouchejte Blaník ve středu mezi čtvrtou a pátou odpolední.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v cívce 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
6: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.

0: Básnice a Víťa Vávra na Blaníku. Je to tak, hrajeme vám hezky česky a v následující hodině to potvrdí Jirka Schellinger. Zavzpomínáme taky na Petra Muka. Láska tě spoutá. A samozřejmě na mistra.
1: Dlouho nebylo léto, jak má být.
0: No, dlouho nebylo takovéhle léto, to je pravda, Karle. Budeme si dál hrát hlavně hezky česky. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 6 minut bude 11. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
4: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Rezidence Level 21.cz.
5: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
6: Asi bouchla hadice.
5: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
6: Co?
5: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
6: Chlapi, jedem do Hostru!
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes jasno až polojasno, postupně oblačno, místy přeháňky a lokálně se mohou přehnat i silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 29 až 32 stupňů a na horách naměříme kolem 28. Teď se vydáme na cesty.
9: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
2: Blaník za volantem.
8: V Jablonci nad Nisou v Palackého ulici srazilo osobní auto cyklistu, provoz je tam omezený, postojíte si v kratší koloně. Dvě auta bourala v Jablonci v ulici u Balvanu, projíždíte jedním pruhem. Na trase Liberec-Turnov u sjezdu na Rychnov u Jablonce nad Nisou se srazila v koloně další dvě osobní auta a zdržení tam tak narůstá. S omezením počítejte na trase Liberec-Turnov před omezením u Hodkovic, je to na 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný den.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vedra v Česku vystřídá ochlazení. Na důchody si lidé v červenci počkají. Cestující v pražském metru čekají komplikace. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Ještě během dneška ale teploty dosáhnou vysokých hodnot a hrozí silné bouřky s korupami a větrem. V Čechách už dnes extrémní teploty příliš nebudou. Na Moravě a ve Slezsku ale ještě může být až 39 stupňů. Část penzistů dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít podle České správy sociálního zabezpečení o poslední změnu. Koho se to týká, přibližuje mluvčí úřadu Sandra Volkánková.
3: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
2: Letos se dosud kvůli svátkům změnil termín výplaty důchodů celkem 5x, 3x na začátku dubna a 2x o měsíc později. Pražské metro na lince C bude mít několikadenní výluku. Nepojede od této soboty až do pátku 10. července v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání a důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Referendum o obchvatu Volar na Prachaticku chce 689 lidí. Přípravný výbor dnes předala radnici podpisové archy. Opozice a šumavské spolky kritizují rozšíření silnice z Blažovic do Volar, které plánuje kraj. Podle nich přivede do města víc těžké dopravy. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje.
4: Ty už odcházíš?
2: Abych přišla zítra.
5: To je škoda. Tak ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Pepa Černý.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka nám zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat. Kolega Péťa Slíva se vrátí na místo činu, protože nám chce představit zlaté české ručičky, které objevil. No a taky se podíváme na to, jak můžete na Blaníku získat zájezd do Egypta. Ale teď si dáme Arakaina a Aleše Brichtu. Slečna závist. A krásné dopoledne.

0: Depeche Mode a Enjoy the Silence, tedy užijte si ticho. Tak pojďme to zkusit. Je to lepší? Já myslím, že takhle je to lepší. Přátelé, před námi jsou další zlaté české ručičky. A tentokrát bude řeč o jedné aplikaci. Tak Péťo, máš slovo.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Michaelou Radoušovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A za vámi je takový krásný příběh. Vy jste totiž s kamarádkou Andreou obě advokátky a mediátorky. Říkám to dobře?
4: Říkáte to správně.
3: Ale tohle se nebude týkat vaší advokátní praxe, i když vlastně trošku ano. Vy jste společně dali dohromady aplikaci. Jakou aplikaci?
4: My jsme společně vytvořili aplikaci pro rodiče, kterým se nepodařilo udržet jejich partnerský vztah, kteří se rozešli a mají společné děti a potřebují nějakým způsobem šikovně a efektivně vlastně organizovat veškerou agendu, která se týká těch jejich dětí. To znamená péči, financování i třeba nějakou rodičovskou komunikaci.
3: Takže to není vyloženě, já nevím, rozvodová aplikace, která by pomáhla při tom konkrétním aktu, ale až po něm.
4: Není to rozvodová aplikace, to určitě ne. Je to aplikace, která s rozvodem nebo rozchodem souvisí, ale je skutečně zaměřená na péči o společné děti. Pro rodiče může být využitelná jak v období před tím formálním rozvodem, tak samozřejmě i po něm. A může být využitelná i v úplných rodinách. Víme, že rodiče, kteří mají třeba nabitý program, jako jsou hodně pracovně zaneprázdnění a podobně, tak i ti po takové aplikaci sahají s úmyslem vlastně si zjednodušit a zpřehlednit to všechno, co je potřeba kolem dětí vlastně vyřídit, zajistit a pokrýt.
3: No, myslím si, že tohle, ano, řeší i nejedna úplná rodina, kdo veze ráno děti do školy, kdo je vyzvedává, kdo je veze na kroužek a tak dále a tak dále. I tohle tam je?
4: I tohle tam je, přesně tak.
3: Míšo, koho to napadlo, vás nebo Andreu?
4: Andreu. Za nápadem stojí Andrea.
3: A jak se k tomu dostala, nebo jak jste se vůbec vy dvě k tomu dostali dohromady?
4: My jsme se k tomu dostali v podstatě přes mediace, které děláme společně a v těch mediacích, z nich velkou část tvoří právě mediace rodinné, jsme vnímali, že byť každá ta rodina má svůj jedinečný příběh, tak ale všechny rodiny ve výsledku vlastně řeší několik základních problémů. Jak uchopit péči o děti, jak financovat potřeby dětí, jak spolu slušně komunikovat, jak si předávat kontakty, jak organizovat ten každodenní život. Takže z toho vlastně vzešel ten nápad, posílený ještě tím, že my víme, že v zahraničí, víme to od zahraničních klientů, kteří k nám na mediaci taky chodí, že v zahraničí

0: Takhle, když to rodiče zadají, tak určitě aplikaci najdou. Webové stránky máme jenom v té formě up2us.cz.
1: Tak já vám pro tuto chvíli poděkuju. Pozdravujte kolegyně, myslím si, že jste udělali věc, která se bude rozhodně hodit. A ať se vám daří a přeju další skvělé nápady. A naslyšenou.
0: Děkuju pěkně a hezký den vám i posluchačům. Naslyšenou.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: Peťo, moc krát děkujeme. A teď Meky, Šbírka a Marta. Co bolí, to přebolí. Čo?

0: dneska tě spoutá a slunce tě spálí, přátelé. Tak máme za sebou nejteplejší den v roce, velice pravděpodobně, protože 41,9 to už asi nebude, nebo jako doufám, protože já mám vedro rád, ale odsaď poceď. Máme za sebou navíc nejteplejší noc v roce. Na Moravě bylo asi 24 stupňů, v Praze dokonce v noci neklesala teplota pod 25 stupňů. Teď už se ochlazuje, od západu Čech jde studená fronta, takže v Čechách už se to začíná stabilizovat, ale Morava pořád ještě zažije 39 stupňů dneska. Tak to, přátelé, přežijte nějak, hodně se chlaďte, hodně pijte vodu a poslouchejte Blaník. Za chvilku Abba, Slza, taky Karel Gott. Posloucháte Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
5: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz
6: TSR Czech Republic. TSR.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovizva.cz.

0: inspirující prostředí,
1: kolegové, na které se můžete spolehnout,
0: a šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Karel Gott a aktuální píseň Léto, jak má být.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Tak je to zase tady, přátelé, prázdniny jsou tu a my pro vás máme skvělý tip. Vyměnit letos rybník kapří za dovolenou, jak se patří. Polejte s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české za sluníčkem do Marsa Alam v Egyptě. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5hvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort 5 hvězd. Vyhřáté moře, dlouhé pláže a k tomu ubytování na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s all inclusive. Tohle na vás čeká, pokud budete mít štěstí. Zkuste už tuhle sobotu a neděli najít v našem vysílání hned po sobě tři různé písničky od jednoho a toho samého interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. A jakmile dozní třetí z nich, tak volejte do studia 800 109 109. Kdo se dovolá jako první, tak letí za tři české za sluníčkem. Už tuhle sobotu a neděli, přátelé, tak se připravte, nažavte telefon a napište si do diáře, že v sobotu a v neděli musíte poslouchat Blaník, abyste byli ve hře.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: No a my si budeme dál hrát za chvilku třeba týma reklama na ticho. Posloucháte Blaník.
1: Ve fotbale na rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc samozřejmě. Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
9: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.

0: Šindl X a Olga Lounová, Láska v housce. Hezky česky vám hrajeme. A teď je před námi česká hodinka, tedy hodina plná českých písniček, žádná zahraniční tam nebude. Hned na úvod zaspívá Petr Spálený. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Zazní taky Kometa v podání Jarka Nohavice a Čechomoru.
1: Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce.
0: A zaspívá i Helenka Vondráčková. Horko a žár, to je aktuální. A na tohle téma budeme mluvit za chvilku, protože nás čeká počasí, taky doprava a zprávy. A za 6 minut už bude pravé poledne. Posloucháte Blaník? Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji

0: dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
6: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne místy s občasným deštěm. Během odpoledne bude srážek postupně přibývat. Teploty vyšplhají na 25 až 28. O počasí všechno, je tu doprava.
7: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
5: Za volantem.
6: Na Liberecku ve Světlé pod Ještědem boural traktor a narazil do sloupku. Počítejte s komplikacemi. A silničáři zprovoznili u Dobroměřic novou okružní křižovatku. Konkrétně na silnici 1/28 u odbočky na obec Lenešice. Jaké další práce jsou v plánu, ví mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
8: Během letních prázdnin zahájíme také na silnici 28 v úseku mezi obcemi Odolice a Skršín opravu povrchu vozovky. Řidiči tady musí počítat zhruba měsíční částečnou uzavírkou komunikace a provozem řízeným světelnou signalizací.
6: Oprava téměř 3-kilometrového úseku vyjde na 30 milionů korun. Tolik dopravní servis, teď je tu Kristýna a zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
6: Česko zažilo jednu z nejteplejších nocí. Mamografický screening bude pro ženy dostupnější. Tenisté Vidmanová a Svrčina vstupují do Wimbledonu. Krásné poledne přeje Kristýna Ševčíková. Česko má za sebou rekordně teplou noc. Podle meteorologů se jedná pravděpodobně o nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploměry ukážou 22 až 27 stupňů. Dnes a zítra mají navíc dorazit také silné bouřky. Na mamografický screening budou mít ženy od 45 let jednodušší cestu. Od středy nebude potřeba si obstarávat žádánku u registrujícího lékaře, pokud bude žena splňovat veškeré podmínky k vyšetření. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
10: Standardně dále vystavuje žádanky na mamograf, praktik či gynekolog. Pokud ale například žena není nikde registrována, žádanku ztratila nebo chce zareagovat na upomínku z mama centra, bude moc vše vyřídit v rámci samotného screeningu, tedy bez žádanky. Nová metodika umožňuje vyšetření bez žádanky, pro mamografická centra to ale není povinnost.
6: Cílem opatření je odstranit zbytečné administrativní bariéry a zvýšit účast ve screeningu. Řidiči musí počítat s omezením na dálnici D2. Kvůli pokračující v přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně ji bude nutné na dvě noci uzavřít. Poprvé zde neprojedete od pátku do soboty od 19 do 9 hodin dopoledne. Druhá uzavírka bude na noc ze soboty na neděli. Do Wimbledonu vstoupí dnes 6 českých tenistů, včetně předloňské šampionky Barbory Krejčíkové nebo desítky Karolíny Muchové. Právě teď v poledne jdou na kurt první debutanti Daria Vidmanová, která vyzve Američanku Jessiku Pegualovou, a Dalibor Svrčina, kterého čeká Američan Lerner Tien. Tolik zprávy a teď už zase Pepa.
11: Děkujeme, Kristýnko, já to koukám, ta poslední zpráva, to já bych si vylámal jazyk i zubičku.
6: Já myslím, že ne, že bys to dal.
11: Ale jo.
5: Pepa Černý.
9: na Rádiu Blaník.
11: Debitanti vstupují na kurty. Přátelé, já vám přeju krásné poledne. Za půl minutku už je to tady. Pokud máte něco, doufejme, lehkého k jídlu, tak dobrou chuť vám přeju. Salát je teďka asi ideální, i když jste milovníci bůčku, jako třeba já. A my si budeme hrát pouze české písničky, protože je před námi česká hodinka. Za malou chvilku popřejeme k svátku, taky zavzpomínáme na pár velikánů. A v této hodině už přijde i Valecká, která, jak všichni víte, takovéhle vedro vyloženě zbožňuje, takže si tady asi trošku zanadáváme. Petr Spálený, obyčejný muž. Hezké poledne s Blaníkem.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Pavel Vítek a modlitba. Pavle, všechno nejlepší k svátku. A vám všem ostatním Pavlům taky a samozřejmě taky Petrům. Hezky si to dneska užijte a chtěl bych popřát k narozeninám Honzovi Toužimskému, který zpívá v kapele Arakain, všichni ho určitě znáte, dneska je mu 48 let. Honzo, všechno nejlepší. Zároveň bych chtěl zmínit, že nás v tento den opustili velké legendy. V roce 1985 to byl Jaroslav Dietl. Potom před... Kolik to je? Před 11 lety pan Josef Masopust, úžasný fotbalista, držitel zlatého balónu. Já jsem byl na posledním rozloučení s Josefem Masopustem na Julisce. Do smrti na to nezapomenu. No a ve stejný den jako Josef Masopust nás opustil taky Ladislav Chudík, primář Sova z nemocnice na kraji města. A přátelé, dneska by oslavil 60. narozeniny opravdový showman. Muž, který měl rád přírodu, zvířata a extázy. Chodil ve žlutém a my si ho teďka dáme. Dan Nekonečný, jak se krotí krokodýly. Chybíte tady, Dane.

0: Helenka Vondráčková a Copacabana, nejslavnější pláž na celém světě. Má 4 kilometry, je v Rio de Janeiro, je také zapsaná na seznamu UNESCO a konají se tam občas obrovské koncerty. Naposledy tam hrála a zpívala Shakira. Asi nejslavnější koncert, který se tam odehrál, no to byly Stouni, že jo? Satisfaction, 1,5 milionu lidí tam bylo tehdy, představte si to. Ale jeden muž je trumfnul na Copacabáně, Rod Stewart. Tři a půl milionu diváků sledovalo bezplatný, oni jsou většinou tedy bezplatné, respektive úplně vždycky je vstup zdarma na Copacabánu, když už se tam nějaký koncert koná. Tak 3,5 milionu lidí sledovalo Roda Stewarta. Vedou se spory, jestli ještě větší nebyl koncert Jeana Michela Mareho v tom v Moskvě v roce 1997. Ale těžko říct, no. Jestli to byl Jean-Michel Jarre a nebo Rod Stewart. Někteří lidé říkají, že víc bylo tenkrát v té Moskvě, ale oficiálně si myslím, že platí ten rekord, o kterém se mluví, a to je Rod Stewart Copacabana 1994. Přátelé, dál si budeme hrát pouze hezky česky, tohle byly jenom ukázky zahraniční, ale za chvilku Kometa, potom Lenka Filipová Za všechno může čas a taky Tomáš Klus zaspívá Na Blaníku.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels & Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Na plátky.
8: Na kostky.
7: S medem.
8: S pivem.
9: Hlavně ať je na grilu.
10: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
11: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
10: Více na prodejnyzeman.cz.
12: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
14: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
15: Na co?
14: Na naši fotovoltaiku.
15: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
14: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
15: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
14: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
15: A kdo se o to postará?
14: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
15: Tak to máme jasno.
16: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Inspirující prostředí.
9: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
8: A šéf, se kterým je radost pracovat.
9: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
8: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
9: Jednoduše, rychle a přehledně.
8: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
9: Bezva práce.

zem, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: dokola.
1: No, to je pravda.
2: Na ní. Je tady i Valecká, Ivuško. Tak co, jak jsi prožila víkend? Já si myslím, že ty jsi běhala po venku, viď, někde, no jo, užívala sluníčko.
1: Ty jsi chytrej zase, viď. No, tak jako ne? Snažila jsem se přežít, že jo, protože to prostě bylo strašný. No. Ale tak my máme kliku, že máme na zahradě byť malinkatý, ale bazén. No. Já jsem si tam pořídila ještě sprchu solární, takže jsem jako střídala tyhle dvě místa. No, jako mezi tím jsem samozřejmě nadávala, že jo, proklínala nebesa a tak, no, ale nejhorší to bylo teď v noci, teda musím říct, to bylo takový, jako že jsem opravdu nespala, takže jsem na tom dneska skvěle.
2: Ale i vy vypadáš báječně,
1: no,
2: musím
1: jistě,
2: říct,
1: teda, no,
2: musím říct, že vedra ti svědčí.
1: Jo, to víš, no, že jo.
2: Já to mám rád, takže no, to nadávat
1: ty
2: nebudu.
1: Ty nejsi blázen, no.
2: Jsem trošku blázen, narodil jsem se v blbý zemi, no, nedá se nic dělat. Je to krásná země samozřejmě, ale nemám rád zimu, no a je moc často a moc dlouhá. Ivuško, prosím tě, máš pro nás nějakou zprávu,
1: mám,
2: kterou bychom mohli sdělit národu?
1: A je strašný, co jsem se dočetla, v Česku se objevil nový druh obřího klíštěte, svoje oběti pronásleduje.
2: Pronásleduje?
1: Ano.
2: Ale mně dneska přišlo, že když jsem šel do práce, tak mě někdo pronásleduje. Má asi 1,80 m, že jo?
1: Tak já jsem na tom potom horku špatně? Ne.
2: Já doufám, že jsem to klíště setřas. Za chvilku Marie Rotrová a déšť, to je to, na co všichni čekáme. A Ivuška tady zůstává. Mějte se krásně, přátelé, užijte si to s ní.
3: Jsme Blaník.
4: A vezeme vám sluníčko.
3: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Možná na tom vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
4: Ale bude toho víc.
3: Sluníčkové léto
4: s Blaníkem a Centropolem.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Láskama a Václav Neckář na Blaníku. 13. hodina se blíží, za chviličku odstartujeme pondělní odpoledne na Blaníku. No a české písničky pokračují, třeba tahle od Hanky Zagorové.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Dáme si divokého byla čmeláka.
2: Pošetáš mi, co tě láká.
0: A Krištofy, život je krásný.
3: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí.
0: 13. hodina tu bude za 7 minut, předtím se ještě podíváme na počasí, taky na silnice a řekneme si, co je nového. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Rádio Blaník, počasí.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme v severních Čechách oblohu oblačnou až zataženou. Hlavně dopoledne místy s občasným deštěm, sem tam i s bouřkami. Během odpoledne pak bude srážek postupně dál přibývat. Teploty vyšplhají na 25 až 28. O počasí všechno, je tu doprava.
11: Jsme Blaník.
12: Pohodové rádio do každého počasí.
5: Blaník za volantem.
10: Na trase z Nové Vsi do Slaného u Žižic bourala dvě osobní auta. Očekávejte kratší kolonu. Na Děčínsku Výlovém v Teplické ulici bourala taky dvě osobní auta. Zasahují tu policisté a jezdí se jedním pruhem. Na Liberecku ve Světlé pod Ještědem narazil traktor do sloupku. Očekávejte tu potíže. Nehoda je taky na trase z Mělníka na Prahu. Bouralo se za Neratovicemi. Provoz tu blokuje střed dvou osobních aut. Počítejte s kratším zdržením. A v Teplicích ve Fibichově ulici probíhají práce na silnici a komunikace je dočasně zavřená. Tolik dopravní servis. Teď už jsou na řadě zprávy s Kristýnou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Roste počet případů s vysokou agresí u dětí. U vody musíme dodržovat základní pravidla. Smog už není v Ústeckém kraji. Dobré odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Kriminalita v Česku loni nerostla. Podle nejvyššího státního zastupitelství zůstala zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to zejména u dětí. Objevuje se i násilné chování dětí v touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Ministerstvo zdravotnictví hledá vedení nové sekce duševního zdraví a závislostí. Ta má vzniknout od července z přesouvaného vládního odboru protidrogové politiky. Podle zveřejněných požadavků má vedení u duševního zdraví koordinovat postup napříč rezorty. V protidrogové politice se koordinace zmiňuje jen u rozdělování dotací adiktologickým službám. Horké počasí přímo vybízí ke koupání. U vody je ale potřeba být velmi opatrný, a to obzvlášť v případě, že máte malé děti. Na co konkrétně si dát pozor, zjišťovala na kurzu plavání naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den, to nejzákladnější pravidlo je podle instruktorů tady v hloubětínském bazénu mít dítě neustále pod dohledem. U neplavců nebo menších dětí pak ideálně na dosah ruky. Katastrofa se totiž bohužel může stát už za několik sekund. Další pravidla se pak vztahují hlavně na koupání venku. Tady je důležité především nepřeceňovat síly. I dítě, které už v bazénu dobře plave, totiž může v jezeře zpanikařit, třeba kvůli hloubce, horší viditelnosti nebo studené vodě. Zásadní je také vždy nejdřív zkontrolovat místo, kde se plánujete vykoupat. Z hloubětínského bazénu Sára Voldánová.
2: Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. I nadále platí smogová situace v Praze a Středočeském kraji. Lidé by se měli při pobytu venku vyhnout zvýšené fyzické zátěži. To platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Já přeji krásný dobrý den, přátelé. Tak jsem to přežila, to byl teda víkend. A ta dnešní noc, teda nevím jak vy, ale já jsem v podstatě vůbec nespala. Dobrou zprávou je, že ta úmorná vedra nám teď dají pár dnů pokoj. To mě tedy celý víkend drželo při smyslech a takzvaně nad vodou. Tak pojďme odstartovat týden plný naděje. Až budete v týdnu stát u teploměru, můžete si říct, klesá, klesá, to bude krásný. Tak uvidíme, jestli se to stane samozřejmě. No ale teď se dáme Hanku Zagorovou, začínáme odpoledne na Blaníku.

0: Tak to byl Marek Ztracený a pomalu, no ono v tom vedru to ani jinak nejde, pomalu, všechno pomalu, ať se člověk moc nespotí. Vedra už nám doprovázejí i bouřky, včera se přepisovala historie, padl absolutní teplotní rekord a bylo to znát i v obchodech. O co nebývale stoupl zájem, asi tušíte. Teď nám to poví mluvčí online srovnávače cen Heuréka Ondřej Šveda.
1: Současná vlna veder se v našich datech projevila okamžitě. Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Největší boom zažívají mobilní klimatizace, zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
0: No, hlavně je důležité říct, což nezaznělo, že je to všechno absolutně vyprodané, jo? Tak doufejme, že se zase naskladní a že pokud někdo z vás ten větrák ještě nemá, takže ho zvládne během léta pořídit. S těmi klimatizacemi ale opatrně, rozdíl nesmí být oproti venkovní teplotě moc velký, jinak hrozí letní nachlazení a to nechcete. Tak, zpátky k písničkám, je tu Divokej byl, ač melá.

0: Tak to byly Činasky a Vákuum na Blaníku. Za 8 minut bude 1:30. Teď se vypravíme na mistrovství světa ve fotbale. Ve studiu je už Kristýnka Ševčíková.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké odpoledne. Fotbalisté Kanady na úvod play-off světového šampionátu porazili JR 1-0 a postoupili tak do osmifinále. Kanadský fotbal má teď podle trenéra Jesseho Marshe díky tomuto historickému postupu velkou budoucnost. Kanadu v osmifinále potká vítěz duelu Nizozemsko-Maroko. Tento zápas se odehraje zítra ve 3 hodiny ráno. Jeden z velkých favoritů fotbalového šampionátu Brazílie chce potvrdit rostoucí formu postupem do osmifinále. Reprezentaci čeká Japonsko. Brazilci by rádi k 5 titulům přidali další vítězství a ve skupině vstupují do vyzařovací fáze. Do toho trošku zamotala, pardon. Japonci, kteří ještě nikdy na šampionátu nevyhráli zápas play-off, mohou překvapit. Další zápasy hrají Němci s Paraguají, která je brána za outsidera. Zápas Brazílie-Japonsko startuje v 19 hodin a Německo-Paraguaj ve 21:45. A na závěr se podíváme k nám. Čeští fotbalisté se totiž po vyřazení na mistrovství světa propadli v žebříčku FIFA. Pohoršili si o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci, na druhém místě Francie. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko. Tak. A to už je tolik z fotbalového šampionátu a radši zase zítra.
0: Dobře, děkujeme.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: nejsemosel.cz.
1: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
2: TSR, Czech Republic. TSR.
3: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
4: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
5: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
6: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Svášní pro lehkost.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
9: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
8: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
9: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
8: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
9: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
8: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
13: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
14: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
15: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
16: Asi bouchla hadice.
15: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
16: Co?
15: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
16: Chlapi, jedem do Hostru!
17: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Eruption na Blaníku. Já vám přeju pohodové odpoledne. Česko má od včerejška nový teplotní rekord. On tedy padnul už v sobotu, ale včera byl ještě dalece překonán. Jsou to teploty, o kterých bychom si ještě před pár lety říkali, že to prostě není možné tady v našich podmínkách. No, pojďme ale k tomu, tedy co chci sdělit. Jsou zaměstnání, která musíte dělat i venku. A to tedy bez ohledu na počasí, ať je 35 nebo 40 nebo 50 stupňů. Třeba v České Lípě se v sobotu nezastavili pokladači asfaltu na silnici. Už jenom to, že jste u asfaltu v tom horku, strašná představa. Tenhle neuvěřitelný výkon komentuje mluvčí Strabagu Edita Novotná.
1: Při takto vysokých teplotách je náročná jakákoliv činnost, natož pokládka asfaltových směsí. Naši kolegové zde pracují v podmínkách, kde se potkává vysoká venkovní teplota, přímé slunce a teplota asfaltové směsi, která má přibližně 150 stupňů Celsia. V takových dnech klademe při práci důraz především na prevenci. Základem je dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje, ochrana pokožky před UV zářením, vhodná pokrývka hlavy a pravidelné odpočinkové pauzy mimo přímé slunce.
0: No, tak klobouk dolů. Slovo hrdina má teď úplně nový význam. A já bych k tomu přidala i lékaře a zdravotníky, lidi, co pracují v pekárnách. Určitě je spousta zaměstnání, které prostě lidi vykonávají a je jim tam zatraceně horko. Tak věřte, že na vás myslíme, protože bez vás by některé věci prostě fungovat nemohly. Bez rády, aby jsme se asi obešli, co? Ale bez vás ne. Za 4 minuty, 2:45 pokračujeme dál.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Jak jsme se přesvědčili v dnešních ranních dobrých zprávách od vás, Blaník posloucháte úplně všude.
4: Posluchači nám třeba dnes ráno psali z dovolené v Kalábrii, konkrétně z Kapo Vatikánu, že nás i tam poslouchají.
3: Tak to slyšíte, Blaník se dá poslouchat úplně všude a i zítra tady pro vás budeme.
4: Už v 6 ráno na značkách.
3: S Petrem Slívou
4: a Adélou Zahradníčkovou.
2: Radio Blaník.
5: Pohodové ráno.
6: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Jo!
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
17: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
18: Romantika.
17: Sportáky.
18: Zábava pro děti a mnohem víc.
17: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
9: CZ.

0: Ladíte Blaník, já přeju pohodové odpoledne. 14. hodina to bude za 7 minut, za chvilku se podíváme na počasí, jak se nám to vyvíjí směrem k tomu ochlazení, které už tak jako všichni očekáváme. Taky koukneme na silnice a řekneme si, co je nového. No a potom si dáme Michala Davida. Tak žentoury. A baroko Richarda Millera a jeho hostů. Tak jak to krátka hezky česky na Blaníku, tak jak to máte rádi a hlavně na pohodu i po 14. hodině. Tak zůstaňte s námi. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
5: www.cirkushumberto.com
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra si rozhodně vezměte deštníky. V severních Čechách bude oblačno až zataženo, hlavně ráno i s občasným deštěm. Během odpoledne pak bude srážek postupně přibývat, dorazit mohou i silné bouřky. Teploty v maximech vyšplhají na 28 stupňů. Počasí všechno, teď už je na řadě dopravní servis.
7: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela, 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
1: Blaník za volantem.
6: Na Děčínsku Výlovém v Teplické ulici se srazila dvě osobní auta. Na místě policie jezdí se jedním pruhem. V Děčíně v Podmokelské ulici ve směru z centra jsou v sobě dva osobáky. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Na trase mezi mostem Litvínovem na průjezdu Zálužím na kruhovém objezdu stojí porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení. A na Lounsku mezi Černčicemi a Veltěžemi došlo k převrácení traktoru s valníkem. Silnice je tu dočasně uzavřená, zvolte proto jinou trasu. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď jsou na řadě zprávy a ty připravila opět Kristýna.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
6: Za dětské letní tábory si rodiče připlatí. Záchranné stanice přijali kvůli vedrům stovky zvířat. Pražské metro C nepojede týden. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Ceny dětských letních táborů jdou nahoru. Většinou o 10 až 20%. I přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Letní tábory bez ohledu na to, zda jsou pobytové nebo příměstské, vyjdou rodiče v průměru na 5 000 až 10 000 korun. Síť záchranných stanic o uplynulém extrémně horkém víkendu přijala stovky ptačích mláďat. Ta kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky. Teploty pod střechami budov, podkrovích a hnízdních dutinách dosahovaly hodnot, které byly nesnesitelné, zejména pro ptačí mláďata. Pražské metro na lince C bude mít několikadenní výluku. Nepojede od této soboty až do pátku 10. července, a to v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Hradec Králové chce lépe pečovat o městskou zeleň. Město zahajuje dlouhodobý projekt, díky kterému získá podrobný přehled o stavu stromů a další zeleně. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
8: Hlavním cílem projektu je zlepšit péči o městskou zeleň tak, aby byla dlouhodobě v dobré kondici, bezpečná a dobře fungovala ve veřejném prostoru. Ve vlastnictví města je zhruba 50 tisíc vzrostlých stromů, o které je nutné dlouhodobě a odborně pečovat.
6: Hradec Králové se chce navíc zaměřit na pravidelnou údržbu a předcházet tak problémům. Tolik zprávy, teď už zase Iva.
1: Iva Lecká
5: na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál, za chvilku prolistujeme hudební kalendář, vypravíme se na Houbařskou stezku, ta je hodně zajímavá a nově otevřená. A taky nás čeká dobrá zpráva, dnes opět se Sárou Dvořákovou, tak jdeme na to, za minutu bude 14 hodin a je tu Michal David.

Kubek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: wiem, co jsem psal.
1: Vzpomínám na autobus, já nevím, která to byla třída, třetí, čtvrtá, jak jedeme na plavání do Liberce a zpíváme si jen tři kříže z bílýho kamení a taky citronky a jiný písničky. To bylo tak hezký. Já, myslíte, že si dneska ještě děti v autobusech zpívají? Asi ne, co? To je trápný. No, pojďme tedy k hudebnímu kalendáři. Co pak nám tento týden přináší? To nám prozradí Dan Rumpík.
2: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
3: Hezký dobrý den, máme tu pondělí a to znamená, že je tu i tradiční pohled do hudebního kalendáře na tento týden. Právě dnes by se dožil 60 let zpěvák Daniel Nekonečný. Zítra si můžete spolu s námi připomenout zpěvačku Naďu Urbánkovou. Bylo by jí 87 let. A k 56. narozeninám popřejeme zítra Michalovi Malátnému ze skupiny Činasky.
4: Polevím z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček.
3: Tak Michale, všechno jen to nejlepší. Pozítří popřejeme zpěvákovi Štěpánu Kojanovi k jeho 68. narozeninám. 79 let by se po pozítří dožila zpěvačka Ivone Přenosilová a v ten samý den také zavzpomínáme na Valdemara Matušku, kterému by ve čtvrtek bylo 94 let.
5: A tak dál nosíš po kapsách sny mládí.
3: V neděli popřejeme všechno nejlepší k 81. narozeninám zpěvákovi Viktoru Sodomovi.
6: Otoč se, má milá, dozadu, sedí tam papoušek kakadu.
3: Pro dnešek je to vše, přeji vám hezké první prázdninové pondělí a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
2: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Richard Miller a jeho hosté a písnička Baroko. A my se teď podíváme na další úplněk, který nás čeká. Je to jahodový úplněk, sedmý úplněk roku 2026. Nastane v úterý 30. června v 1:56. V zodpovědném a houževnatém znamení Kozoroha. To je v astrologii obvykle spojováno s disciplínou, řádem a velkou trpělivostí. Letos jej posílí i významná nebeská událost, a totiž přestup planety štěstí do znamení lva, tedy do mého znamení. No a při úplňku pod vládou Kozoroha máte šanci dokončit svoje úkoly a resty z minulosti. Ono se také říká, že Kozoroh vládne času a odměňuje podle zásluh a přeje všem vytrvalcům, kteří nikdy nic nevzdávají. Jo, takže pokud jste byli pracovití, houževnatí, zodpovědní, sklidíte zaslouženou odměnu. A je jedno, jestli v podobě peněz nebo povýšení nebo nějakého kariérního postupu. Možná tam budou nějaké myšlenky, jako že něco nezvládnete nebo tak. Jupiter ze lva vám pomůže rozehnat chmury na duši a přivítat léto tak, jak se patří. No a pozor, také se to týká zdraví, tento úplněk. Měli bychom být opatrní na kolena, klouby, páteř, páteřní svalstvo, kosti, šlachy a vazivo. No, tak tolik tedy tajuplné informace k jahodovému úplňku. No, nechť se vše vyplní.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Tak nám začaly letní prázdniny, ale červenec přivítáme až ve středu. A to tady zároveň bude parťák. Bude to hitmaker a někdy se o něm mluví jako o prezidentovi české pop music. On totiž přijde Jenda Vávra. Tak poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
4: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
5: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové 1093.
6: Na plátky.
7: Na kostky.
6: S medem.
7: S pivem.
6: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
6: Více na prodejnyzeman.cz.
9: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels & Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
13: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovizva.cz.

0: Tak to byl Gump a život je pes. Tak za 5 minut 3/4 na 3. Dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: No a s dobrou zprávou je to Sára Dvořáková. Já tě opět vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi, děkuju a přeji hezké odpoledne všem. S dobrou zprávou se dnes vydáme do západních Čech. V Bochově na Karlovarsku se otevřela naučná houbařská stezka. Nachází se kousek od silnice na Toužim a měří zhruba 4 kilometry. Trasa je navržená jako interaktivní vzdělávací okruh, jak popisuje spoluautorka stezky Monika Macháčková.
3: Spojuje takové zajímavé informace ze světa hub, poznávání přírody a zábavné prvky do jednoho. A není tam vždycky jako houbařská tématika. Ta stezka vede lesem a ten nápad vlastně vznikl z toho důvodu, že každoročně tam těch hub prostě opravdu mnoho.
2: Podle Macháčkové se nezapomnělo ani na nejmenší, kterým je k dispozici maskot stezky zvaný Bloudík.
3: Provádí zejména ty nejmenší dětičky a když budou chtít, ne úplně teda ty nejmladší, si můžou zahrát i hru s Bloudíkem. Když si tady v místním infocentru nebo na našich webových stránkách stáhnou hrací kartu, tak si vlastně vezmou sebou do lesa, vyplní ji po cestě a ta hra je spojená ještě s maketama hub, které tam máme umístěné. Jsou to ty nejznámější houbičky, takže pro malinký poznávačka a pro ty starší ten kvíz a potom tady vyplněnou kartu odevzdat infocentru.
2: Stezka je navržená tak, aby ji zvládly projít všechny věkové kategorie.
0: No mně se to strašně líbí, protože nejenom, že můžu najít houby, jo, ale můžu se cestou vlastně něco dozvědět. Jo.
2: A máš ráda houby, jíš je?
0: Ježmar, to miluju, já to miluju, ale poslední rok se mi moc teda nedařilo.
2: No, věřím tomu.
0: Nenacházela jsem, no, ale možná, protože tady oni tvrdí, že to je v místě, kde jich je hodně, tak věřím, že tam prostě to budou houbařské žně. Děkujeme za tuhle dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Ahoj.
2: Já taky, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.

0: Pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Marilyn Monroe Stop. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
12: Pokud si dnes večer pustíte televizi Seznam, můžeme vám zaručit, že se budete dobře bavit. Filmy, ve kterých září Paolo Villaggio, jsou totiž vždy plné zábavných situací a humorných gagů. Stejně to je i u komedie Zakázané sny, která začíná na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: Alphaville na Blaníku a 15. hodina před námi, za chvilku počasí, doprava, zprávy, tak jak to znáte už samozřejmě, a potom další české písničky. Třeba tahle. Já s oblibou říkám, že je to píseň do všech porodnic. Když nemůžeš, tak přidej. Taky se podíváme na hvězdy. Lucie Vondráčková.
1: A tak se v noci dívám, jestli padají hvězdy.
0: A zaspívá i Dalibor Janda.
2: Víš, co se má stát, to se stane.
0: Jo, co se má stát, to se stane, s tím nic neuděláme. Ale příští hodina bude stát za to. Tak poslouchejte dál, jsme Blaník, pohodové české rádio.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Od čtvrtka 2. července motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
6: Máte doma solární elektrárnu?
4: Tak pozor. Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
4: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
6: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
4: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu Rádio Blaník.
4: V článku Energoporadna Rádia Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
7: Rádio Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách oblačno až zataženo, hlavně dopoledne místy s občasným deštěm. Během odpoledne pak bude pršet četněji. Přeháníky mohou být i mimo hory a deštníky proto raději vezměte sebou. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů.
4: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
7: V Jablonci nad Nisou v Turnovské ulici na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Na hlavním tahu z Prahy na Chomutov za odbočkou na Hořešovice došlo k nehodě. Jezdí se kyvadlově, v obou směrech se tvoří kolony. Na Litoměřicku v Lovosicích, Terezínské ulici poblíž autobusové zastávky směr Centrum se srazila dvě osobní auta. Je tu blokovaný jeden jízdní pruh, očekávejte zdržení. Na Mladoboleslavsku mezi Branžeží a Kněžmostem leží na vozovce spadlý strom. Silnice je úplně neprůjezdná. A na D7 na 34. kilometru směrem z Chomutova na Prahu bouralo osobní auto, zasahují tu záchranáři. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Na Jindřichohradecku hoří 4 hektary lesa. Záchranáři zasahují v Olomouci kvůli intoxikaci. Vstup na stadion fotbalové Slávie se změní.
10: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. U Slavonic na Jindřichohradecku hoří 4 hektary lesa. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. U požáru zasahují také hasiči z Rakouska. Oheň se v lese u Kadolce v těžkodostupném terénu rychle rozšířil. Požárníkům pomáhají také drony. A přidávám další čerstvou informaci. Záchranáři zasahují v Olomouci Holici u hromadné intoxikace oxidem uhelnatým. V ošetření mají momentálně 7 lidí. Na místě jsou i další složky integrovaného záchranného systému. Letní prázdniny jsou tady a řada lidí proto vyráží na dovolené. Před cestou byste si ale měli důkladně zkontrolovat a zabezpečit své domovy. Například vypnout všechny elektrické spotřebiče, zavřít okna a dveře nebo uzavřít hlavní přívod vody. Pokračuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
11: Informujte důvěryhodnou osobu o své nepřítomnosti a nechte jí náhradní klíče. V případě mimořádné události může pomoci zajistit rychlý přístup do objektu bez nutnosti násilného vstupu. Pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte, že ve státech Evropské unie funguje jednotné tísňové číslo 112.
10: Statistiky dlouhodobě potvrzují, že nejčastější příčinou požárů bývá lidská nedbalost nebo technické závady. 5 lidí bylo dnes zabito při střelbě ve městě Štáde na severu Německa. Podezřelý byl zadržen. Motiv činu je zatím neznámý. Policie na síti X vyzvala lidi, aby se vyhnuli oblasti zásahu. Fotbalová Slavie po násilnostech na jarním derby mění pravidla pro vstup na stadion. Klub zavádí ověřování totožnosti při nákupu vstupenek. Prodej permanentek na tribunu Sever zatím klub odkládá do doby, než policie identifikuje pachatele násilností. Fanouškům, kteří kvůli disciplinárním trestům nemohli na domácí zápasy, klub nabídne kompenzaci za 2 uzavřená utkání. Tím zprávy končí a slovo má opět Iva.
4: Iva Lecká
6: na rádiu Blaník.
0: 15. hodina to bude za minutu a už za chviličku se vydáme s Mirkem Táborským na další putování. Tento týden pro zájemce o technické zajímavosti. Jes, zdymadlo a elektrárna v Poděbradech, to navštívíme. Mirek Táborský tady za chvíli, ale už teď. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. No jasně, že jo, to je přesedačka.
12: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: ven.
1: Hvězdy a Lucie Vondráčková na Blaníku. 8 minut po 15. hodině. Hurá na výlet. Připraven je Mirek Táborský.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem.
2: A Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Poslední dobou jsem vás hodně zval do přírody, na rozhledny, na zámky a podobně, ale už dlouho jsem vám nepředstavil nějaké zajímavé technické památky. Tak to tento týden napravím. Poděbrady nejsou jen lázně, zámek a jezdecká socha krále Jiřího. Mají tam unikátně dochovanou technickou památku v podobě jezu, zdymadla a elektrárny s dosud funkční technologií. Počátkem 20. století docházelo kvůli zvýšeným požadavkům na lodní dopravu k rozsáhlým úpravám vodních toků. Jedním z prvních míst regulace byly právě Poděbrady, kde se Labe pod zámkem stáčelo téměř v pravém úhlu, což bylo spolu s pevným jezem příčinou častých povodní. O stavbě zdymadla a vodní elektrárny bylo rozhodnuto v roce 1905 v souvislosti s celkovou regulací Labe, jehož hlavní koryto bylo mírně odkloněno od města. Projekt, jehož součástí bylo vybudování jezu, hydroelektrárny a plavební komory, vypracoval v roce 1913 poděbradský rodák architekt Antonín Engel, pozdější rektor ČVUT. Navrhl elektrárnu v novoklasicistním stylu se silně uplatněnými prvky kubismu. V roce 1914 začala stavba zdymadla a o rok později stavba elektrárny. Stavební práce měla na starosti hlavně česká firma Lana, jenže přišla první světová válka a realizace projektu se protáhla. Kompletně bylo vodní dílo dokončeno až v roce 1923. Ale vyplývá z toho, že vodní elektrárna se zdymadlem slouží už přes 100 let. Jsou v ní v provozu 4 Francisovy turbíny s celkovým výkonem 1 MW, které dodala společnost Josefa Prokopa Synové z Pardubic. První dvě byly spuštěny už v roce 1919, přičemž budova strojovny byla ještě nedokončená a částečně ze dřeva. Druhé dvě turbíny byly uvedeny do provozu v roce 1923, stejně jako původní generátory vyrobené společností František Křižík Praha. V roce 2017 byla hydroelektrárna prohlášena národní kulturní památkou. Jejím současným provozovatelem je společnost První elektrárenská SRO České Budějovice. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: se stane. Velká pravda. Za 9 minut bude 3:30, léto se nám rozjíždí, řada lidí už má dovolenou. Za chvilku se podíváme na čísla. Konkrétně, jak to letos vypadá s dovolenými v zahraničí. I když je u nás tady vedro, ostatně teď o víkendu jsme to ochutnali všichni, vedro jako u moře, tak třeba v Itálii bylo o víkendu o něco chladněji než u nás a ještě tam mají to moře. No ale i tak to moře Čechy láká, za chvilku si povíme víc. No a z hudby do té doby nabídnu třeba Lucii a Marii, no a potom Marii Rotrovou a Markétku.
1: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz
2: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz
3: TSR Czech Republic. TSR.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
9: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
14: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Říkají Markétko, zpívá Marie Rotrová na Blaníku. 8 minut po půl čtvrté. Tak nám začaly dovolené, já jsem slíbila, že se podíváme na čísla. No, i když jet do zahraničí za teplem je teď trošku, teda alespoň z mého pohledu zbytečné, protože teplo je i tady, ale stále je to plán většiny těch, kteří nějakou dovolenou mají letos v létě. Konkrétní čísla nám teď poví manažer komunikace Erga, Vlastimír Divoký.
1: Dovolenou v zahraničí si letos dopřeje stejně Čechů jako v loni. Podle průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu vyrazí letos na dovolenou 72% Čechů, 40% do zahraničí, zbylých 32% ji stráví v České republice. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
0: No prosím, tak ať se chystáte kamkoliv, hlavně si to užijte a odpočiňte si, to je důležité. A ať se vám vyhnou žraloci. A já pádím domů a večer, přátelé, dneska směr Sasazu, protože já jdu na koncert Dogstar. Ano, to je kapela, ve které na baskytaru hraje Keanu Reeves. Já už mám půl roku lístky, chápete to? Já se nemůžu dočkat. Tak vám zítra budu vyprávět, jaké to bylo. Mějte se, bájo, a za chvilkou kolega Jirka Fréli.
2: Ve fotbale na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program,
4: čerstvé výsledky
3: i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Eurythmics a písnička Sweet Dreams. Krásné pondělí, hezké odpoledne už přeje Jirka Frelich. Moc vás zdravím a těšte se i na 16. hodinu, protože pro vás máme písničku Hany Zagorové, Kdyby se vrátil čas. Jedna fotka z prázdnin a Michal David. Standa Hložek, Petr Kotwald a V pohodě. Tak buďte dál v pohodě, my vám na oplátku, na Blaníku budeme hrát dál hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
5: Svítí.
6: Svítí.
5: I na síti všech sítí.
6: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
5: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne místy s občasným deštěm. Během odpoledne ale bude srážek postupně přibývat a dorazit mohou i silné bouřky. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
8: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela. 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
5: Blaník za volantem.
7: V Turnově v Jičínské ulici na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Očekávejte problémy. Na Liberecku ve Frýdlantu v Komenského ulici u křižovatky s nádražní bouralo osobní auto s autobusem. Blokovaný je tu jeden pruh, i tady jsou potíže. Nehoda je taky na Českolipsku. Na průjezdu Hralském směrem na Mimoně narazilo osobní auto do padlého stromu. Na místě zasahuje policie. A na Litoměřicku v Lovosicích v Terezínské ulici poblíž autobusové zastávky směr centrum se srazila dvě osobní auta. Blokovaný je tu jeden pruh, počítejte se zdržením.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Prezident Pavel pojede na summit NATO, potvrdil Babiš. Česká ekonomika bude růst. Jih Čech zasáhly silné bouřky s krupobytím. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Kristýna Ševčíková. Prezident Petr Pavel byl oficiálně akreditován do delegace pro summit NATO v turecké Ankaře. Bude mít i vlastní letadlo. Po dnešním zasedání vlády to potvrdil premiér Andrej Babiš. Delegaci podle Babiše povede on sám. Zároveň ale vyzval hlavu státu k velkorysosti a summitu se letos nezúčastnit a jet až příští rok. Pražský hrad se zatím nevyjádřil. Čísla české ekonomiky rostou. Jaký je výhled na další měsíce, zjišťoval mezi odborníky náš reportér Radek Barkman.
9: Hezký den. Česká ekonomika navzdory přetrvávajícímu konfliktu na Blízkém východě poroste letos o více než 2%. Hlavním tahounem tuzemského hrubého domácího produktu ale zůstává spotřeba domácností, která se na něm podílí více než 1%. Postupně naopak klesá vliv čistého exportu, což makroekonomové vnímají jako rostoucí hrozbu. Přesto je prognóza na příští rok optimistická a počítá dokonce se 2,5% růstu. Z Florentína Radek Barkman.
7: Mezi Vimperkem a Čkyní po silné bouřce kvůli podemleté trati nejezdí vlaky. Na Prachaticku v krátkém čase navíc napršelo až 60 mm vody a na většině území jižních Čech padaly kroupy o průměru kolem 5 cm. Velmi silné bouřky už jsou také na Vysočině a ve východních Čechách. Archeologové v bývalém klášteře Voršilek v Brně našli zazděnou černou kuchyni. Její datace zatím není jasná, ale zazděna byla nejspíš na přelomu 18. a 19. století. Archeologové zde provádějí rozsáhlé výzkumy kvůli chystané rekonstrukci. To byly zprávy, teď už je tu se mnou Jirka, ale já si s dovolením vemu slovo. Ráda bych popřála svojí mamince k dnešním narozeninám, takže hodně štěstí, zdraví, lásky a máme tě všichni rádi.
0: Je to krásné, tak zdravíme maminku.
5: Jirka Frélich
6: na Rádiu Blaník.
0: A krásné pondělí přeji taky vám všem a posílám další hezkou českou, abyste byli v pohodě. Standa Hložek a Petr Kotwald a pak taky Aneta Langerová, tak si užijte české písničky na Blaníku. Krásné odpoledne. Rádio.

0: Boniem právě teď na Blaníku. Sotva nám začaly prázdniny, my už se podíváme na to, co nastane po prázdninách. Nastane doba vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní naplno připravují. Já mám teď na lince mluvčího vinobraní Dominika Ryšánka. Dominiku, já vás zdravím, řekněte, co Pálava. Řekněte mi, čím je vaše vinobraní tak výjimečné. Vždyť tam každý rok přijíždějí 10 000 lidí.
1: Dobrý den do studia i samozřejmě všem, co nás právě nyní poslouchají. Já si myslím, že je to kombinace několika věcí. Mikulov je totiž sám o sobě nádherným historickým městem. Máme zde velmi silnou vinařskou tradici a k tomu se snažíme přidávat bohatý kulturní program nejenom po celý rok, ale samozřejmě i v rámci toho pálavského vinobraní. Návštěvníci tak nedostanou pouze nějaký třídenní festival, ale dostanou opravdu skutečný zážitek z místa, které má tu svoji historii i jedinečnou atmosféru. A mimochodem, pálavské vinobraní je podle průzkumu jedné z renomovaných agentur nejnavštěvovanějším vinobraním v České republice. Takže já doufám, že je to dostatečné lákadlo k tomu, aby minimálně každý, kdo nás právě nyní poslouchá, alespoň jednou za život na pálavské vinobraní do Mikulova vyrazil.
0: Dominiku, děkujeme. Ještě doplním, že vstupenky na pálavské vinobraní jsou do zítřka dokonce levnější, takže pokud víte, že chcete druhý víkend v září vyrazit do Mikulova, tak neváhejte, protože pak půjde cena nahoru, tak pokud se tam chystáte, ideální čas pořídit si už teď vstupenku. My zdravíme do Mikulova, teď ale skupina Oceán a Naděje, krásný hlas Petra Muka. We'll be right back.

Freddie Mercury a Montserrat Caballé a písnička Barcelona na Blaníku a teď míříme do Frenštátu pod Radhoštěm. Tam se totiž o víkendu konalo mistrovství České republiky Steel Timber Sports. A já už můžu oznámit, že novým mistrem České republiky ve sportovním dřevorubectví se stal Martin Kalina, který tohle klání ovládl už podruhé. Mezi ženami potvrdila svou výjimečnou formu Karolína Urbanová a český úspěch završil Miroslav Větrovec, který bral stříbro.

0: v International Czech Rugby Cupu. Tak pánové a dámo, moc gratuluji. No a co bude pak? Pak třeba kapela Krištofa nebo Marek Ztracený. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
1: 100 000 korun na ruku.
2: Za měsíc.
1: Za týden.
2: Nebo za den.
1: To by bral asi každý.
2: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
1: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
1: S Blaníkem a Centropolem.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
5: Benátská!
6: Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátská.cz. Benátská! Pojďte se bavit!
7: I my umíme zahrát metalové pecky. Artweld, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artweld.cz.
8: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
9: Festival jede naplno a tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS, svášní pro lehkost.
10: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
11: Daj fuku!
10: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
12: Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
12: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
12: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Rezidence Level 21.cz.
14: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
15: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
16: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
17: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
18: Asi bouchla hadice.
17: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
18: Co?
17: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
18: Chlapi, jedem do Hostru!
19: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
20: Carglass opraví, Carglass vymění.
21: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
22: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
21: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
22: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
21: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
22: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
21: Jo, A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
0: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
2: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Marek Ztracený a písnička Ta bílá ti sluší. Doufám, že po tomto tropickém víkendu, že jste to nějak zvládli, a co nás čeká dál, tak už se na nás v tuto chvíli valí bouřky. Některé řádily na jihu Čech. Aktuálně nám hodně prší na Jihlavsku, na Královéhradecku a Pardubicku, hlavně tím jižním směrem. Počítejte s tím, že teploty půjdou dolů, ale zatím nějak zvlášť. Jak to bude od úterý, to už prozrazuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
1: Teploty budou mírnější, ale jihovýchodní nebo východní Morava bude mít teploty ještě docela vysoké. Na většině území by se v těch dnech měly vyskytovat přehánky, lokálně také bouřky, v úterý ještě i silné, a na západě republiky budou teploty mírnější než na východě. Na západě třeba v úterý teploty kolem 24 stupňů, ale na jihovýchodě Moravy ještě až 35 stupňů Celsia.
0: No tak děkuji, mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
0: No a co se týká zítřka, možná si na západě, třeba někde v Sokolově, v Karlových Varech nebo v Aši říkáte, a proč zrovna já tady mám klepat kosu v 28 stupních, když jižní Morava má 35. Tak víte co, my vás už brzy vezmeme za sluníčkem.

0: když už dovolená, tak s plnou parádou.
1: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resort s all inclusive.
2: Za tři české, za sluníčkem.
3: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
6: Za okamžik na Blaníku Hana Zagorová, kdyby se vrátil čas, a taky Michal David. Dál budeme hrát hezky česky.
7: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edalnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edalnice.gov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Pohodové české

0: Podcast prázdnin a Michal David teď na Blaníku a už se přiblížila 17. hodina, jenom nahlédneme, co nás čeká, krásná písnička Karla Gotta.
1: Je jaká je,
0: je jaká je,
1: že se změní, čekat nedá se.
0: Taky Michal Hruza hned po zprávách a pro Emu.
2: Přišla zde nadání, probudila můj život trochu vratký.
0: Lucka Bílá, obyčejná holka.
3: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a smát.
0: No prostě Blaník dál bude hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Čtvrtka 2. července, motorové pily v akci. Řezák v ráji pod Lemberkem. To musíš vidět. Dřevo ožívá pod rukama řezbářů. Hlavní program řezáku v sobotu a neděli. Dražba originálních soch a tvořivé dílny pro děti. Ráj pod Lemberkem. Místo, kde chcete zůstat. rajpodlemberkem.cz.
7: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách oblačno nebo zataženo. Hlavně ráno a dopoledne počítejte i s občasným deštěm. Deštníky ale nenechte doma. Odpoledne bude pršet četněji a mohou dorazit i silné bouřky. Teploty v maximech vyšplhají na 28. Tolik počasí, je tu doprava.
10: Trápí vás v létě oteklé a těžké nohy? Zažijte konečně úlevu. Mikuela, 21-denní restart lymfy začíná už 6. července na mikuela.cz.
5: Blaník za volantem.
9: Na Českolipsku na průjezdu Ralskem směrem na Mimoň narazilo osobní auto dopadlého stromu. Zasahují tu policisté, dejte si tam pozor. Přímo v České Lípě v okružní ulici došlo ke střetu osobáku s autobusem. Projíždějte kolem velmi opatrně. V Turnově v Jičínské ulici na kruhovém objezdu jsou v sobě dva osobáky. I tady si dejte pozor. A na Liberecku ve Frýdlantu v Komenského ulici u křižovatky s nádražní bouralo osobní auto s autobusem. Blokovaný je tu jeden pruh, tak tam buďte opatrní. Tolik doprava, teď už jsou na řadě zprávy s Kristýnou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Postoj vlády odporuje opatření ústavního soudu, řekl prezident. Vyšetřování bitcoinové kauzy je u konce. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat. Příjemné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Postoj vlády k účasti prezidenta na summitu je v rozporu s opatřením ústavního soudu, uvedl prezident Petr Pavel. Hlava státu zároveň vyzvala premiéra Andreje Babiše k dialogu o uspořádání účasti české delegace. Vláda by podle něj měla postupovat podle dosavadních zvyklostí, dokud soud nerozhodne. Měl by tedy mít možnost zastupovat Česko jako vedoucí národní delegace. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ukončili vyšetřování v bitcoinové kauze. Stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. V případu, který souvisí s darováním bitcoinu Ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera, jsou obviněni 4 lidé. Cenové stropy za pohonné hmoty zítra vzrostou o jednotky haléřů. Benzín oproti dnešku zdraží o haléř na 40,47 korun za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,47 koruny. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července, rozhodla o tom vláda. V Rožnově pod Radhoštěm a sousední Dolní Bečvě bude fungovat nová poptávková doprava. Provoz spustí už ve středu 1. července a ponese název Airbus. Obyvatelům nabídne flexibilní způsob cestování po městě a jeho okolí bez nutnosti sledovat jízdní řády, jak říká mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
13: Klimatizovaný mikrobus bude v pracovních dnech jezdit od 7:30 ranní do 7:30 večerní. Cestující budou moci nastupovat a vystupovat na celkem 232 virtuálních zastávkách v Rožnově a na dalších 25 zastávkách na Dolní Bečvě. Objednání jízdy bude možné prostřednictvím mobilní aplikace Airbus.
12: Po zadání cesty aplikace nabídne nejbližší nástupní místo a čas odjezdu. Tolik zprávy a já už předávám slovo Jirkovi.
0: To jsou věci. Zdravíme Rožnov a teď vám přeji krásné pondělí. Asi za minutu bude 17. hodina.
14: Jirka Frélich
15: na rádiu Blaník.
0: V létě se koná často celá řada mimořádných akcí, kam můžete třeba vzít i svoje děti. A jedna z nich, ta nás čeká na Blaníku za chvíli. Velmi zajímavá pozvánka, tak si to nenechte ujít. Taky Karel Gott je jaká je, ale teď už Michal Hruza a písnička Pro Emu, která je pro každého z vás. Tak pěkný poslech, hezké pondělí.
15: Rádio.

0: Love is all around. Původně Beatles, toto jsou Vet na Blaníku. Při pondělku vám přejeme krásný poslech a představte si, že o letních prázdninách se pravidelně konají také speciální prohlídky elektráren. Na co se můžete těšit právě letos, to nám prozradí mluvčí elektrárny Temelín Marek Sviták.
1: O prázdninové exkurze do provozu elektráren je každoročně obrovský zájem. Letos nabídku rozšiřujeme o projížďky kolem vodní elektrárny Hněvkovice a její čerpací stanice, která je klíčová pro zásobování Temelínské jaderné elektrárny vodou, spolu s virtuální prohlídkou Temelína a exkluzivním sestupem do podzemní Lipenské vodní elektrárny, tak nabízíme program na každý den v týdnu během července.
0: A protože je právě o tyto prohlídky opravdu enormní zájem, tak je důležité se dopředu přihlásit a zarezervovat si místo třeba přes web ČEZu, takže se podívejte klidně na internet, pokud byste chtěli, navštivte, je to úžasná prohlídka. Teď už ale Slováci, skupina No Name a písnička Ně, alebo Áno, a taky Janek Ledecký za chvíli a všechno bude fajn. Já doufám, že všechno už je fajn v 17 hodin a 11 minut. Hezký poslech Blaníku.

0: Shakespeare Sisters a písnička Stay. Výstraha meteorologů se naplnila velmi silné bouřky, aktuálně zuří východně od Prahy. V takovém pásu celkem od Mladé Boleslavy směrem na Kostelec nad Černými lesy, Český Brod a dál na jeho východ přes Uhlířské Janovice, z Braslavice a aktuálně směrem na Vysočinu. Také na Královéhradecku a Pardubicku to pořádně bouří. V Linsku začínají bouřky. Prosím opatrně, protože silné bouřky sebou už dnes přinesly na jihu Čech pořádně velké kroupy, no a nové velké kroupy mohou ještě přijít kolem 2 cm. Nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Varování meteorologů platí prakticky pro celé Čechy, hlavně pro západní část Moravy dneska taky, tak opatrně, abyste ty bouřky zvládli. My vám k tomu dál budeme hrát Michala Tučného třeba a písničku Prodavač a taky Lucku Bílou, hlavně hezky česky.
1: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
2: Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
3: TSR Czech Republic.

0: Stevie Wonder, ča ča ča. No a za tři české za sluníčkem, to je naše velká hra.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Velká hra, ve které můžete letět s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české za sluníčkem, tentokrát do Marsa Alam v Egyptě. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5hvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. No a co vás tedy může dostat právě za sluníčkem takhle letecky do hotelu 5hvězdičkového? Tři písničky. Tři písničky od stejného zpěváka, zpěvačky nebo kapely, to znamená zahrají činasky a hned potom činasky a hned potom zase činasky. Tak to je ten správný okamžik na konci třetí písničky volat 800 109 109 a můžete vyhrát jako naše posluchačka, která tomu nevěřila. Letos už jsme tuto hru měli. Pamatujete? A bylo to úžasné, naše posluchačka tomu prostě nechtěla věřit. Jílí.
2: Já mám takovou radost, ještě jsem říkala, říkám, to není možný. To určitě domluvený nějaký, tam se nedá prostě dovolat. A to už to zkouším od začátku, jak začal Karel Gott hrát. Tak jsem to zkoušela, a pak říkám, to už nemá cenu, to už se nikdo dovolal, jo. A najednou to začalo zvonit. A mě se úplně postavilo srdce.
0: Tak to byla naše letošní výherkyně, ano, třikrát hrál Karel Gott, tentokrát to může být úplně někdo jiný. Tak pozorně poslouchejte Blaník a můžete letět za tři české za sluníčkem.
1: Za tři české za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Jak jsme se přesvědčili v dnešních ranních dobrých zprávách od vás, Blaník posloucháte úplně všude.
6: Posluchači nám třeba dnes ráno psali z dovolené v Kalábrii, konkrétně z Capo Vaticano, že nás i tam poslouchají.
5: Tak to slyšíte. Blaník se dá poslouchat úplně všude a i zítra tady pro vás budeme.
6: Už v 6 ráno na značkách.
5: S Petrem Slívou
6: a Adélou Zahradničkovou.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
0: Teď máme stále pondělí, doufám, že u vás ty bouřky netropí žádnou škodu. Budeme je sledovat na Blaníku a vy můžete poslouchat za chvíli třeba slovenskou zpěvačku Kristýnu.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobno

0: víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží!
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky. CZ.
9: Marilyn Monroe Stop. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.

0: Vanastovy věci a sbírka z vedlejch růží na Blaníku při pondělku a pojďme se podívat. Po 18. totiž nás čekají další hezké české, třeba Olympik.
1: Všechny mráz, jak šel z hor.
0: Lucka Vondráčková, Pepa Wagner. Slza, holka z plakátu.
2: Jenže ty jsi holka z plakátu. Jako...
0: Letošní novinka skupiny Slza. Tak za chvíli zase dál hezky česky.
1: Radio Blaník.
3: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Oblíbenější, které znáte.
7: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
6: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
7: Ráno od 5 do 6.
6: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
7: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: počasí.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Úterý bude v severních Čechách oblačné až zatažené. Zpočátku i s deštěm, během odpoledne pak bude srážek postupně přibývat a mohou dorazit i silné bouřky. Teploměr zítra ukáže 25 až 28 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Na Liberecku, na Friedlandu v Komenského ulici u křižovatky s nádražní bouralo osobní auto s autobusem. Blokovaný je tu jeden jízdní pruh, dávejte tam pozor. Mezi Raspenavou a Oldřichovem v Hájích u Šolcova rybníku bouralo osobní auto a narazilo do stromu. Na místě zasahují záchranné složky, doprava tu zpomaluje. V České Lípě v Okružní ulici bouralo osobní auto s autobusem a na D8 na 35. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchaný osobák, tak ho nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy s Kristýnou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat. Resort zdravotnictví rozšíří paliativní péči. Trenér Koubek skončil u české fotbalové reprezentace. Příjemný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo zdravotnictví připravilo plán potřeby péče o osoby v závěru života na příštích 10 let. Nyní umírá ročně v Česku kolem 110 tisíc lidí, zhruba 60% z nich potřebuje takzvanou paliativní péči. Do roku 2050 očekává rezort nárůst jejich počtu až o 86%. Strategii rozvoje paliativní péče dnes schválila vláda. Vlakové linky pražské integrované dopravy čeká o prázdninách několik větších výluk. Například bude pokračovat oprava Masarykova nádraží v Praze, co dál ví mluvčí Ropidu Filip Drápal.
4: A zároveň bude nově od začátku července vyloučen provoz na tratích mezi Smíchovem a Rudnou u Prahy a také mezi Hostivicí a všechny tyto vlaky budou nahrazeny náhradní dopravou.
3: Já ještě doplním, že vlaky od Rudné budou zkrácené do stanice Praha Zlíchov.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace ČR David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Fatscher o tom informovala na svém webu. Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na 2 roky. Pro dnešek je to ze zpráv vše, teď tu s vámi bude Jirka.
5: Já děkuji a přeji krásné pondělí.
0: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
5: 18. hodina už odbyla, tady je skupina Olympic a písnička Taky jsem se narodil boss. Já taky. No a co se týká naší Samiry, tak rozebere dnešní téma a to je krkavčí matka, kde se to vzalo. Tak pojďme, hezky česky.
6: Taky jsem se narodil boss, jako každý chlap. A kromě 2 půlek neměl nic. Taky jsem se narodil boss,

0: Madonna a písnička Holiday na Blaníku, teď už naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A slibované téma krkavčí matka.
3: Když o nějaké ženě řekneme, že je krkavčí matka, většinou jde o tu, která se o své potomky moc nestará a v některých případech je na ně i nepřiměřeně zlá. Tím ale ty krkavce trochu urážíme a hned vysvětlím proč. Původ tohohle označení sahá až do starověku. Už antičtí autoři věřili, že krkavci své mladé po vylíhnutí opouštějí a nechávají je na pospas osudu. Tahle představa se pak dostala i do středověkých knih a křesťanských textů, kde se z krkavce stal symbol špatného rodiče. Jenže příroda je tentokrát na straně krkavců. Ornitologové tvrdí, že krkavci patří naopak mezi velmi starostlivé rodiče. O mláďata se pečlivě starají, krmí je a chrání je ještě dlouho poté, co opustí hnízdo. Tak proč to nedávalo lidem smysl? Mláďata krkavců totiž po vylíhnutí vypadají trochu zvláštně. Jsou holá, mají světlý zobáček a z hnízda často hlasitě křičí. Takže když rodiče odletěli schánět potravu, lidé si mysleli, že je opustili. Ve skutečnosti jim ale letěli jen sehnat něco k jídlu.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Teď už máme za minutu 6:45, tady je slovenská skupina Tým a krátké

0: To je Tichá dohoda a večírek osamělých srdcí na Blaníku. Za chvíli třeba Holky mám ráda. Písnička skoro jako vystřižená z písniček na přání, píšete si často o skupinu Holky, no a napsat si můžete taky. Písničky na přání pro vás máme každý den od pondělí do neděle po 19. hodině, tak nám napište přes web radioblaník.cz, záložka kontakt, kliknete na písničky na přání a vyplníte jednoduchý formulář. Napíšete si o tu vaší a po 19. hodině vám ji zahrajeme. Když nám dáte aspoň 3 pracovní dny předem, tak máte jistotu, že i na vás se dostane. Tak za chvíli Holky a taky Beatles.
1: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
3: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
4: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
5: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Svášní pro lehkost.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Pohodové České rádio.

0: Letošní novinka skupiny Slza, písnička Holka z plakátu, no a my se teď naopak vypravíme do minulosti. Já jsem si od Petra Slívy vypůjčil znělku. Ano, je to znělka pořadu Tajemný rok. Vysíláme každé všednodenní ráno po 9. hodině. No a tentokrát zítra v úterý se vypravíme do jednoho období. V tom tajemném roce zazářil totiž Krištof Hádek v roli Standy Pekárka tehdy v novém seriálu. Pamatujete?
1: Mohu se zeptat, jak hodnotíte práci Národního výboru v Sázavě?
2: Mohu vám odpovědět protiotázkou? Co pak nevidíte, co se tady poslední dobou všechno změnilo? Máme nový rozhlas, novou požární zbrojnici, nový agitační středisko. No kdo jiný to má?
0: Tak tušíte, anebo dokonce víte, zítra po 9. Tajemný rok.
3: Tajemný rok.
4: Na Rádiu Blaník.
0: A za chvíli už můj úžasný kolega Mirek Téra. Já vám přeji krásné pondělí. Užijte si písničky na přání. Ode mě ještě Václav Neckář, anebo taky Věra Martinová.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Viva Forever, Spice Girls na podvečerním Blaníku. Písnička od Jirky Frelicha, kterému přeji, ať bude podání. Jaké desky mi podáváte do té další hodiny? A třeba tu s Michalem Davidem a písničkou V slepé uličce. Počkejte si taky na kabáty. A nebo na Dalibora Jandu. Neboť podle vás Blaník dál bude hrát hezky česky a za 5 minut bude 19 hodin.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
4: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
5: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás zatažená až oblačná noc, většinou s přeháňkami, zpočátku ještě i bouřkami, které mohou být silné. To na východě bude noc maximálně polojasná a přeháňky jen velmi výjimečně. Teploty klesnou k 21 až 17 stupňům Celsia. Úterní obloha má pak být oblačná, na jihovýchodě i skoro jasná. Přes den se sem tam objeví přeháňky nebo bouřky, to ale hlavně na horách. Večer ale opět od západu udeří srážky i bouřky silnější. Zítřejší teploty v maximech 28 až 32, na jihovýchodě i 36 stupňů Celsia. A pozor, v nočních, pak i ve večerních bouřkách mohou padat i 2 cm kroupy a vítr může v nárazech dosahovat 70 až 90 km za hodinu. A co se týká rekordních teplot pro to zítřejší datum, tak v roce 2019 v Praze v Klementinu zaznamenali 37,7 stupně Celsia. Nejchladnější tento den byl v roce 1904. Dobře poslouchejte, třeba vás to mírně ochladí. 8 stupňů Celsia.
6: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Za 2 minuty 19 hodin.
6: Mirek Tera
7: na Rádiu Blaník.
0: Vítám vás při poslechu večerního Blaníku. Dnes je den, kdy určitě musíme zmínit jeden dnes už technický unikát. V roce 1902, v tento den, totiž prvně vyjela osubnicová dráha mezi Tanvaldem a Harachovem. To jsou tedy 124 roky a hovořím o to i proto, že tato zubačka může být zajímavým typem pro vaše prázdninové výlety. Sám jsem tam při jednom z minulých výročí ochutnal borůvkové pivo. Dodnes plný dojmů. Hluboký dojem a nezapomenutelný zážitek pro vás ve vás mohou vzbudit a zanechat také písničky na přání, které právě začínají a které také dnes budou plné vašich narozenin a dalších výročí, ke kterým se za malou chvíli dostaneme. Na úvod přichází Krištof a Sima Martausová. Tak dobrý večer.

0: Tak to byli hvězdáři skupiny Kryštof a Simi Martauzové, co budeme hrát v dalších minutách. Tak to dá se říct, že je skutečně ve hvězdách.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Neboť budeme hrát pochopitelně podle vás v tomto pravidelném čase mezi 19. a 21. hodinou tady na Večerním Blaníku a hned na úvod míříme do Hlučína. Prosím o písničku pro mého manžela Milana Šmída z Hlučína k jeho dnešním 59. narozeninám. Vše nej, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky přeje kamarádka Zuzana s manželem a dcerami a hlavně manželka Iveta. Ale ještě jedno přání bychom tady měli. Milý tati, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spoustu důvodů k úsměvu a pořádnou dávku pohody do každého dne. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvoji podporu, humor i trpělivost. Ať si dnešní den užiješ. Máme tě moc rádi, přeje rodina Zimáková a přichystán Dalibor Janda žít jako kaskadér.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Dalibor Janda, Žíteko Kaskadér na vaše písemné objednání na večerním Oblaníku a je tady další písnička, o kterou jste si napsali. Naše Gábinko, přejeme ti krásné narozeniny a kabáty. Malou dámu vybírají Karel a Jiskra.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Také dnešní večer tady na Blaníku bude velmi, velmi pestrý, mohu to slíbit, díky vám, kteří jste si objednali písničky pro dnešní večer. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Je to skutečně tak, v tomto čase Blaník pokaždé tak trochu jiný, záleží na tom, jak si objednáváte, jaké písničky chcete daný večer mezi 19. a 21. slyšet. Jenom připomínám, pište nám minimálně tak ty 3 pracovní dny předem na našem webu, který jste právě slyšeli. A my už teď míříme za dalším vzkazem. Ahoj Honzo, zdraví tě, tvé já z minulosti, ze stresu 12 dní před státnicemi. Doufám, že už slavíš někde drinkem, sice je to jen první krok k titulu, ale dnes jsi zvítězil. Gratuluju ti k povýšení v práci, byl to nejnáročnější měsíc tvého života, ale ustál si to a dal do toho srdce jako vždycky. Jsem na tebe pyšný a jelikož vítěz bere všechno, pojďme si připít na tebe, na tvou novou pracovní pozici a na to, že se nikdy nevzdáš. Jsi nejlepší.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: písnička, která si i v dnešním hudebním světě najde své místo. Tady na Blaníku 100% ABBA a navíc na vaše přání nám doznívá písnička The Winner, Take It All. No ale my pojďme opět malinko změnit hudební žánr i to tempo, protože si píšete z Černé u Bohdanče se vzkazem Není co víc psát, miluju tě. Hodně štěstí a zdraví ti přeje manželka Šárka a přechystání v tuto chvíli na vaše přání jsou Nedvědi a písnička Kohout.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Medvědi na večerním Blaníku na vaše písemné objednání. Tolik tedy Kohout, 5:45. A před námi vzkaz, který dorazil, jak se zdá, z Jablonce nad Nisou. Milá Andrejko, dnes slavíš 45 let života plného příběhů, zkušeností a krásných vzpomínek. Přeji ti, aby těch nejkrásnějších chvil bylo ještě mnohem více. Ať tě provází zdraví, láska, štěstí a vnitřní spokojenost. Užij si svůj den naplno a buď na sebe pyšná. To vše ti přejí tvoje mamka s Péťou a Michal s Mončou. Tak tedy krásné narozeniny teď i s Michalem Davidem.
1: Rádio Blaník.

Ten řetízek v tu chvíli už nepatřil nikomu. A tak jsem ho sebral, strčil do kapsy a cestou domů mě napadalo strašně moc věcí.

jestli chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho, přinese tě štěstí.

0: Slepé uličce a Michal David na vaše přání na pondělním večerním Blaníku. Jsou to mimochodem předposlední červnové písničky na přání, které právě posloucháte a které dost možná v dalších minutách mohou patřit i vám, ať už něco slavíte nebo neslavíte, kdo ví, třeba si na vás někdo prostě jen tak vzpomněl a chce vám udělat radost vaší oblíbenou písničkou. Takže poslouchejte i nadále naše večerní vysílání, kde na nás čeká třeba i šenkýřka.
1: Dneska to rozjedem na plný pecky.
0: Jarda Hypochondr na večerním Blaníku, na vaše písemné objednání už za malou chvíli dokáže, že vám hrajeme hezky česky.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: DSR. Provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. DSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz.
9: DSR, Czech Republic.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: K té další písničce. Tady jsou hned tři vzkazy. První z nich dorazil z Přelouče. Prosíme o zahrání písničky k svátku. Pro našeho Pavlíka všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, pohodu a stále dobrou náladu přeje maminka a sestra Jana s rodinou. Z Přelouče míříme do Desné, naše milá Haničko. Není možné, abychom zapomněli. A tak ti přejeme všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Kolikže ti je? 40? To je krásný věk tvoje tetičky. Z ONP 2 Tanwald máme tě rádi. To se ví. To se ví, že jdeme ještě na další vzkaz. Ten pro změnu k nám na Blaník dosedl schodové plané. Tatínku náš, dnes je tvůj další velký den a my ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky od nás. Vždycky jsi naše první pomoc při každém problému a za to ti děkujeme. Ať vaše nová Anička slouží a vždycky vás z výjezdu doveze za námi v pořádku. Máme tě moc rádi a užij si svůj den. Tvoje rodina a k těmto vzkazům je přichystána šenkýřka s Jardou Hypochondrem.

0: Tolik tedy Jarda Hypochondr se Šenkýřkou na vaše písemné objednání na pondělním večerním Blaníku, kde se teď vydáváme do Bechlína. Prosím, zahrajte mému muži k dnešnímu svátku. On pozná, že ta písnička je pro něj. Krásný sváteční podvečer pod pergolu. Chceš přinést pivo? A tady je písnička, kterou máš rád. Doufám, že se do Olomouce ještě spolu někdy podíváme. Pac a pusu, tvoje prdělka.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Černým blaníkem prožíváte chvíle plné hudebních dárků a písničkových přání. Před námi opět jedna z těch slovenských a velmi oblíbených, mohu potvrdit. Dnes ráno v 5 hodin a 10 minut se před 54 lety narodila největší láska mého života, a tou je moje žena. Celá rodina i s naším novým mazlíkem Mikim ti přejeme k tvým narozeninám to nejlepší a hlavně hodně zdraví. Tak to je vzkaz, který k nám na Blaník dorazil z Hřibu u Českého Brodu, podepsán je Robert a přichystán Karol Duchoň.
1: Rádio Blaník. Pohodové rádio.

To byl Karel Duchoň a Mám tě rád na Blaníku, na vaše písemné objednání, tedy na přání. No a pojďme za jednou z těch oblíbených zahraničních písniček. Vzpomínky jsou stále u tebe, lásko moje. Milušenko moje milovaná, jsem s tebou v duchu v Pardubicích. Myslím na tebe a držím ti všechny palce. Už se rychle vrať, vzkazuje Pája. A vybírá Modern Talking na Blaníku.

0: Začíná se, že z hudebního Blanického archivu čas od času vytáhnete i takovýto zahraniční kousek. To byly Modern Talking. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A protože písničky na přání tady u nás na Blaníku se objednávají přes tyto webové stránky v předstihu, tak mohu prozradit, že tento týden ještě bezpečně stihnete objednat písničku třeba pro Patricii, která bude mít svátek ve čtvrtek, také pro Radomíra, který oslaví svátek v pátek. Následovat v sobotu bude Prokop a v neděli tam je samozřejmě Cyril a Metoděj. No, takže máte možnost výběru a vybírejte písničky pro zmíněné případné oslavence, udělejte jim radost jejich oblíbenou melodii na večerním Blaníku, opravdu funguje to a uděláte si tím veliké a významné plus.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: 2 minuty po 7:45 jsem tady zpátky s vámi a se mnou další z hudebních dárků. Dobrý den, chtěla bych dát zahrát mému tatínkovi Pavlovi Šedivému, který by dnes oslavil 81. narozeniny a svátek. Každý z nás má v nebi někoho, komu bych chtěl poděkovat za to, že byl. Moc mi chybíš, dcera Monika. A ještě bych chtěla pozdravit moji lásku, která mi odešla letos 21. června. Byl to Yorkshireský teriér. Jmenoval se Timmy. Děkuji ti, Timíčku, za každý den s tebou. Moc mi chybíš, s láskou, Monika Václavíková, která vybrala Marii Rotrovou a řeku lásky.

0: Marie Rotrová a Řeka lásky tady na Blaníku a pojďme na další písničku, kterou si dnes večer přejete slyšet v našem vysílání. Prosím, zahrajte písničku k svátku pro Pavlu Peterovou se vzkazem Mám tě v srdci, mám tě v hlavě. A podepsán Šroťák a písničku bude zpívat David Dale.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: jak zvon.
1: Velmi baladicky a poeticky jsme zakončili první část pondělních písniček na přání tady na Blaníku. Slyšíte sami, že velké množství emocí se ukrývá nejen v samotných vzkazech, které píšete, ale i v písničkách, které vybíráte. Do příští hodiny jste si přáli slyšet třeba Pavla Vítka. Dojde taky na skupinu Kex. A nebo na skupinu Jelen společně s Míšou Tučnou. Je to tak. Večerní Blaník i v těch dalších minutách bude podle vás hrát hezky česky a za 3 minuty bude 20 hodin.
2: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
3: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
4: Které znáte.
5: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
4: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
4: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku.
6: Rádio Blaník.
7: Blaník, počasí.
1: Čeká nás zatažená až oblačná noc, většinou s přeháňkami, zpočátku ještě i bouřkami, které mohou být silné. To na východě bude noc maximálně polojasná a přeháňky jen velmi výjimečně. Teploty klesnou k 21 až 17 stupňům Celsia. Úterní obloha má pak být oblačná, na jihovýchodě i skoro jasná, přes den se sem tam objeví přeháňky nebo bouřky, to ale hlavně na horách, večer ale opět od západu udeří srážky i bouřky, a to i silnější. Zítřejší teploty v maximech 28 až 32, na jihovýchodě i 36 stupňů Celsia. A pozor, v nočních, potažmo i večerních bouřkách mohou padat i 2 cm kroupy a vítr může v nárazech dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Pojďme raději za sluníčkem, to se zítra třeba v Teplicích dočkáme 5 minut před 5. hodinou, kde zapadá v 21 hodin a 20 minut, to znamená, že nad obzorem vydrží 16 hodin a 25 minut.
7: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
1: Hezký večer, minutu před 20. hodinou.
7: Mirek Téra
4: na rádiu Blaník.
1: Nebudu to zdržovat, vítám vás v další části pondělních písniček na přání, kterou zahájíme a odstartujeme se skupinou Oceán.

0: Rachel, skupiny Oceán na večerním Blaníku téměř 4 minuty po 20. hodině.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Další písnička, kterou jste si objednali, přeji vše nejlepší k meninám, líbám tě, vzkazuje Zuzana z Mladé Boleslavy, díky které si teď poslechneme Karla Gotta.

0: Hezký večer s Blaníkem, kde hrajeme podle vás. A teď zamíříme do Laškova, budeme hrát pro Monču Goldovou k zítřejším narozeninám. Hodně štěstí a lásky. Co když se čas prolíná? Tak to je vzkaz od Milana a přichystána Emma Smetana a Richard Miller.
1: Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Na Blaníku teď Hanka Zagorová zpívá pro Milušku Vykovou z Vojkovic u Frýdku. Miluško, přejeme ti k tvým dnešním kulatinám moře zdraví, štěstí osobní i rodinné.

0: Tolik pro Milušku z Vojkovic, a to na přání Jiřiny a Pavla, a její písnička Motem.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Pokud nám tedy napíšete, jakou písničku chcete večer na Blaníku slyšet včas, tak pochopitelně se svého místa na slunci, jak já říkám, dočkáte. Pište nám minimálně 3 pracovní dny předem. Tady už mám ale další přáníčko, které k nám dorazilo. A to z Přerova píše Gabča, tak tedy milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro mého Pavlíka k jeho dnešním jmeninám, i když zrovna není pátek, od sebe jsme daleko, spolu s Péťou slavíš svátek, nebuď z toho naměko. Hlavně zdraví, čistou hlavu, vrásky pouze od smíchu, ať život má jenom šťávu, užívej bez ostychu. Na jeleny jdeme v září, trsnem si jak zamlada, tak si poznač v kalendáři, bude super zábava. No, jeleni jsou i teď tady na Blaníku přichystání s Míšou Tučnou.
2: Hrajeme vám hezky, česky.
1: Rádio Blaník.

0: Vendrině. Zdravím Rádio Blaník, chtěla bych zahrát písničku pro moje kamarádky z práce a těším se, až vyrazíme společně na dovolenou. Zavrtíme boky a dáme si dva loky bílého vína. Moc děkuji a zdravím Lidka z Vendrině. No a přichystána tady Heidi Janku, která tady minulý týden mimochodem byla Pepovým parťákem, respektive parťačkou, takže i na našich webových stránkách najdete tento rozhovor a můžete si poslechnout, o čem si tady spolu povídali. Tak tedy, milé ženy, Heidi Janku.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

Novinka od Heidi Janku, milé ženy, jak tato písnička vznikla mimochodem, můžete slyšet na našich webových stránkách radioblaník.cz mezi Pepovými parťáky, ale teď zpět k písničkám na přání. Dnes slavíme s manželkou Olgou 35. výročí svatby. Děkuji za krásné roky s tebou. Tak to píše Petr, ještě ale je tady Kladno. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Jardu k našemu 8letému výročí svatby. Zlato, si to nejlepší, co mě v životě potkalo. Děkuji za krásné roky a těším se na ty další. Miluji tě, tvoje Dana. K těmto vzkazům hraje a zpívá skupina Keks.

Adrian a skupina Kex, na vaše přání tady na večerním Blaninku písnička Víš, pokračujeme dál. Chci poprosit o zahrání písničky pro všechny Petry před Petříčky. Onehdy jsem v televizi zahlídl super komedii Liška, Vrána, Tučňáci. Muselo to dát práci. Nejlepší dva myšáci, co z kočky mají legraci. Podstatné je sdělení, na vše žádný spěch není, předem díky za zahrání, splní se tím moje přání. Tak pro všechny lidičky, hrajte krásné písničky, podepsán Petr a vybírá Dana Bartu.

Další z hudebních dárků, to byl Dan Bárta a píseň Hraboše tady na Večerním Blaníku. Z těch dalších písniček, které jsou přichystané, mohu tady vyzdvihnout třeba desku z Kabáty. Tak zastav ten kočár, dej napít koním, já viděl, kde co i kozla se modlí. Dál vám budeme tedy hrát třeba písničku Oni a pochopitelně, protože jsme Blaník, tak i hezky česky, tak příjemný večer.

0: Na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Hezký večer s písničkami Na přání, 2 minuty po půl deváté. Pojďme do Cerhovic, milá Karolínko, posíláme ti písničku, ve které se zpívá o tvých dnešních narozeninách. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky a především krásný a spořádaný život s tvými blízkými i ze zvířecího světa. To ti přeje teta Jana a Jindřich, kteří posílají Pavla Vítka, má svůj den.

0: Vítek má svůj den tady na Blaníku. Kdo má svůj den, to se dozvíme možná i z těch dalších vzkazů, které jsou přichystané k dalšímu hudebnímu dárku tohoto večera. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát pro moji dceru na noční, ať jí to utíká. A měla v úterý svátek, tak ještě jednou všechno nejlepší, píše Anna ze Ždánic. Ale ještě míříme do Vyskytné nad Jihlavou. Zahrajte nám prosím písničku pro taťku, bráchu, dědu a strýdu. K dnešnímu svátku přeje vaše Barča. Tady jsou Kabáti.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písni

Kabáti a písnička s názvem Oni tady na večerním Blaníku na písemné objednání. Míříme do Čísovic, odkud píše Jitka. Prosím o zahrání písničky pro našeho synka Péťu. K dnešnímu svátku, milý Péťo, přejeme ti hodně radosti, zdraví a splnění toho, co si přeješ. Ať se ti daří, máme tě moc rádi. Krásný zbytek svátečního dne a krásné celé léto ti přeje máma a táta.

Jiří Pavlica, Hradišťan. A teď na Blaníku Gumbay Dance Band. Prosíme o zahrání písničky kamarádovi Pavlovi k jeho dnešnímu svátku, přítelkyně Zuzka a Samuel Hawkins. Tak tedy jedna taková letní Son of Jamaica. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds,

0: Vaše přání tady na Blaníku, tady Gumbay Dance Band, Son of Jamaica. V tuto chvíli ještě není vůbec jisté, jestli stihneme do 9. hodiny všechna přání odvysílat, ale nebojte, všichni se určitě dočkáte. Taková jsou naše blanická pravidla.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Písničky na přání.
3: Na Rádiu Blaník.
0: V uplynulých dnech jste naše webové stránky radioblaník.cz navštívili také v Čísovicích, odkud nám píšete. Milý Péťo, k tvému dnešnímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v životě a prostě, ať se ti v životě daří vše, jen to dobré. To ti přejí z lásky pod praporčík Pejsek Filipek, co spolu kráčíme tlapku v ruce už krásných 13 let. Máma, táta, sestřenice Zuzka, teta Markét, strýda Marek, bratranec Jirka, Josefinka, Aneška, Alois junior a babička Jitka. A teď Los Lobos, La Bamba!

0: Slovos, La Bamba, i tuhle písničku jste si dnes při pondělním večeru přáli na Blaníku slyšet, a tak jsme sáhli do archivu a jen a pouze pro vás jsme ji vyjmuli a zahráli. No ale pojďme na další přáníčko tohoto večera, které je připchystáno. Píšete nám z Nespek: má drahá Maruško, k tvému kulatému jubileu ti přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví. Myslím si, že 70 se tajit nemusí. Tak ať to každý slyší, užívej života dál jako dřív a na roky nehleď. To ti z celého srdce přeje manžel Vilda, dcerky Hanka a Tereska. No ale my tady máme ještě Českou Rybnou, odkud nám píšete. Prosím o zahrání písničky Děkuji ti manželce Evičce k našemu 30. výročí seznámení a chtěl bych jí poděkovat za to, že jsi miláčku. Miluji tě, podepsán Milan. Tak a teď už je to na Lucce Bílé.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: děkuju ti.
1: Lucka Bílá zpívala na večerním Blaníku jakožto hudební dárek, který jste věnovali. Písnička Děkuju ti a pojďme na poslední přáníčko, které pro dnešní den tady je přichystané. Otíku k tvým nedožitým 48. narozeninám ti posílám tvou oblíbenou. Škoda, že to nebyl konec, že to došlo až tak daleko a ten, co zabil člověka v duši, má stejnou vinu jako ten, co vystřelil. Moc nám chybíš. Takže to je vzkaz, který dorazil z Kamenného přívozu a písničku Slída teď bude zpívat Michal Tučný ve společnosti Fešáků.
2: Rádio Blaník. Písničky na přání.
3: No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído, teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído, mám tam dolů něco hodit, abys šel.

No pryč. Ten čas toulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou

milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspět, kam jsi to

Iro, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány,

0: Předposlední červnové písničky na přání na Blaníku končí krátce před 21. hodinou. Společně s Michalem Tučným a Fešáky opět budeme hrát podle vás. Nebojte se, dočkáte se opět zítra v tradičním čase mezi 19. a 21. hodinou. Připomínám ale, že písničky na přání je zapotřebí objednávat minimálně 3 pracovní dny předem na našem webu radioblanik.cz. Kdo nám bude zpívat v té další hodině? Marek Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
0: A taky dojde na Vapiho Daňka. A nebo Činasky.
2: Chci líbat tě na tvoje ústa.
0: Dál vám na Blaníku budeme hrát hezky česky.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
4: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
5: Na co?
4: Na naši fotovoltaiku.
5: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
4: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
5: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
4: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
5: A kdo se o to postará?
4: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
5: Tak to máme jasno.
6: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
7: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio Blaník.
0: Čeká nás zatažená až oblačná noc, většinou s přeháňkami, zpočátku ještě i bouřkami, které mohou být silné, to na východě bude noc maximálně polojasná a přeháňky jen velmi výjimečně. Teploty klesnou k 21 až 17 stupňům Celsia. Úterní obloha má pak být oblačná, na jihovýchodě i skoro jasná, přes den se sem tam objevují hvězdové přeháňky nebo bouřky, to ale hlavně na horách. Večer ale opět od západu udeří srážky i bouřky silnější. Zítřejší teploty v maximech 28 až 32, na jihovýchodě i 36 stupňů Celsia. Pozor, v nočních a pak i večerních bouřkách mohou padat i 2 cm kroupy a vítr může v nárazech dosahovat 70 až 90 km za hodinu. A pranostika říká, jeli od Petra až po Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
7: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Čas, minuta po 21. hodině.
7: Mirek Téra
8: na rádiu Blaník.
0: Hezký pondělní večer vám všem. Také tou další hodinou nás bude provázet tady na Blaníku dobrá nálada, která věřím, že se přenese i k vám. Dopřejme si totiž reprízu odpolední dobré zprávy. Budeme slavit s dnešními oslavenci a broukat nebo rovnou prospivovat si můžete s hezkými českými písničkami. S tou první písničkou přichází zítřejší oslavenec Michal Malátný v čele skupiny Činasky a písnička Hlavolam. Přeji příjemný večer.
8: Radio.

0: Večnost slovenských no-name tady na Večerním Blaníku. Věčnost je slovo, které nás mnohé v uplynulých dnech napadlo v souvislosti s těmi úmornými vetry, která snad začínají pomalu ustupovat. Celou věčnost doufám, že nečekali dnešní oslavenci. Na první gratulace těch svátečních se snad od svých nejbližších dočkali zástupci jmen Petr, Pavel, Esmeralda, Salomea a Salomena, což jsou všechna jména dnešních oslavenců, která pod 29. června nacházíme v kalendářích. Jména, která tam patrně uvedena nemáte, jsou třeba Jan Toužimský, což je zpěvák a kytarista, kterého nejspíš máte spojeného se skupinou Arakain, ten se narodil v roce 1978 v Táboře, nebo Petr Stach, což je pro změnu herec, který se narodil v roce 1974 v Jablonci nad Nisou. Tak tedy všem uvedeným blahopřejeme, tleskáme, jásáme a gratulujeme. A také vzpomínáme na Daniela Nekonečného, což byl zpěvák a herec, který se narodil v roce 1966. 26. března 2019 nás ale dostihla ta smutná zpráva, že nás navždy opustil. Obraťme list, s kým, že to budeme slavit zítra. Poslední, tedy 30. červnový den, bude patřit Šárkám, Vlastimírům, Vlastimírám, Theobaldům a Teobaldům, což jsou všechno jména, se kterými se v naší zemi v současné době více či méně běžně setkáváme. Věřím, že i jim jejich sváteční den, jak se patří, zpříjemníme, ale zpět k pondělnímu večeru, který bude teď patřit písničce, u které jsem si naprosto jistý, že ji všichni budete dobře znát. Babi Daněk, Rosa na kolejích. Tak hezký letní večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

a Romina Power, sempre, sempre písnička, která i po těch letech vždycky potěší, zvlášť pak tady na Blaníku. Prázdniny už začaly a tak se možná chystáte do lesa, na houby a právě houbaře, nebo spíš možná začínající houbaře, by mohla zaujmout dnešní odpolední dobrá zpráva. Proto vám ji za chvíli nabídnu v repríze a do té doby, co třeba taková Lucka Vondráčková. Budeme vám hrát v šíleném kolotoči, přesto hezky česky.

0: Když už dovolená, tak s plnou parádou.
1: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resort All Inclusive.
2: Za tři české, za sluníčkem.
3: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Vaše pohodové rádio.
6: Rádio.

0: Robbie Williams zní večerním blaníkem a svou písní Feel navodil velmi příjemnou, skoro bych řekl odpočinkovou, možná přímo relaxační atmosféru. A tak si ji udržme i v následujících minutách, které budou patřit třeba repríze našeho pravidelného odpoledního pořadu.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Sára Dvořáková nás tentokrát zavede mezi houbaře.
3: S dobrou zprávou se dnes vydáme do západních Čech. V Bochově na Karlovarsku se otevřela naučná houbařská stezka. Nachází se kousek od silnice na Toužim a měří zhruba 4 kilometry. Trasa je navržená jako interaktivní vzdělávací okruh, jak popisuje spoluautorka stezky Monika Macháčková.
4: To je takové zajímavé informace ze světa houb, poznávání přírody a zábavné prvky do jednoho. A není tam vždycky jako houbařská tématika. Ta stezka vede lesem a ten nápad vlastně vznikl z toho důvodu, že každoročně tam těch hub prostě opravdu mnoho.
3: Podle Macháčkové se nezapomnělo ani na nejmenší, kterým je k dispozici maskot stezky zvaný Bloudík.
4: Provádí zejména ty nejmenší dětičky a když budou chtít, ne úplně teda ty nejmladší, můžou zahrát i hru s Bloudíkem. Když si tady v místním infocentru nebo na našich webových stránkách stáhnou hrací kartu, tak si vlastně vezmou sebou do lesa, vyplní ji po cestě a ta hra je spojená ještě s maketama hub, které tam máme umístěné. Jsou to ty nejznámější houbičky, takže pro malinký poznávačka a pro ty starší ten kvíz a potom tady vyplněnou kartu odevzdáte infocentru.
3: Stezka je navržená tak, aby ji zvládly projít všechny věkové kategorie.
0: Sára, děkujeme a budeme se opět těšit ze zítra odpoledne po 14:30.
3: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio dobrých zpráv.
0: Petra Janů s Petrem Jandou jakoby už předznamenávali písničky z lásky, které se blíží s 22. hodinou. Není nám už 17, tady na Blaníku jen a pouze pro vás. Tak hezký večer.

0: Pondělní večer si užíváte s Rádiem Blaník a celý náš tým vám bude i v další hodině mile rád dělat společnost. Však víte, že i v létě vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Čeká nás zatažená až oblačná noc, většinou s přeháníkami, zpočátku ještě i bouřkami, které mohou být silné. To na východě bude noc maximálně polojasná a přeháňky jen velmi výjimečně. Teploty klesnou k 21 až 17 stupňům Celsia. Úterní obloha má pak být oblačná, na jihovýchodě i skoro jasná. Přes den se sem tam objeví přeháňky nebo bouřky, to ale hlavně na horách. Večer ale opět od západu udeří srážky i bouřky silnější. Zítřejší teploty v maximálně 28 až 32, na jihovýchodě i 630 stupňů Celsia. Pozor, v nočních, pak i ve večerních bouřkách mohou padat i 2 cm kroupy a vítr může v nárazech dosahovat 70 až 90 km za hodinu. No a třeba v Uherském Hradišti zítra slunce vychází ve 4 hodiny a 49 minut, zapadá v 20:58. Nad obzorem tedy bude 16 hodin a 9 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: S večerním Blaníkem si už za chvíli můžete užít písničky z lásky, které vám budou dělat milou společnost určitě v každé situaci. A společně se tady můžeme sejít opět po půlnoci. Pokud nejdete spát, budu se těšit. Ať je vám se zatím s Rádiem Blaník hezky přeje Mirek Téra a za malou chvíli bude 22 hodin.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radioblaník.cz.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území se objevují přehánky a místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 18 stupňů. Úterní obloha bude oblačná, v jihovýchodní polovině území polojasná až skoro jasná. Ojediněle se objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.

0: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území se objevují přehánky a místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 18 stupňů. Úterní obloha bude oblačná, v jihovýchodní polovině území polojasná až skoro jasná. Ojediněle se objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Potisk trička, byla CZ.
0: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
3: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
0: Videa ze studia.
3: Fotky z našich akcí.
0: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
3: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
0: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Hezky česky.
3: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio

Poklidnou letní noc vám za celý Blaník přeje Mirek Téra. Je sice úterý 30. června, což by standardně byl poslední školní den, ale letní prázdniny už uplynulým víkendem začaly a tak si školáci mohou nerušeně užívat léta až do úterý 1. září. Dnes je to 20 let, co bylo slavnostně otevřeno Muzeum Zlatého slavíka Karla Gotta. Gotland v Jevanech neměl ale dlouhého trvání, už v roce 2009 byl uzavřen. A jaká jména nám tento den připomíná? Je to třeba Naďa Urbánková. Tato zpěvačka se narodila v Nové Pace roku 1939. 3. února 2023 však odešla do hudebního nebe. S kým ale dnes narozeniny oslavit můžeme, tak to je bývalá atletka, oštěpařka Barbora Špotáková, která se narodila v roce 1981 v Jablonci nad Nisou, a také se zpěvákem a hercem Michalem Malátným, který se narodil v roce 1970 v Jičíně. Ještě přidám jména Šárka, Vlastimír, Vlastimíra, Theobald a Theobald, kteří mají dnes svátek. Pro vás všechny je tu blanický aplaus a gratulace. Užívejte každou minutu tohoto dne, co to jen bude možné, nejlépe s hezkými českými písničkami.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

řešili život, patří katům, katům, v polích spavalou.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území se objevují přehánky a místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 18 stupňů. Úterní obloha bude oblačná, v jihovýchodní polovině území polojasná až skoro jasná. Ojediněle se objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Baník. Každý kluk sní.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Tak když spolu spíme a nabit

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 30. června, dnes má svátek Šárka a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Neskončí půlroční zbraňová amnestie, během níž mohou lidé beztrestně odevzdávat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. V klášteře Plasy se po několika letech opět otevírá výběrový prohlídkový okruh. Jeho trasa zavede návštěvníky do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové, gotické kaple, věže a k hodinovému stroji. V 5 hodin odpoledne proběhne otevření rozšířeného trailového areálu v Hořicích. Město v něm vybudovalo další 3 tratě. Dnes také začíná 75. ročník festivalu Loutkařská Chrudim. Představí 18 inscenací vybraných z 11 postupových přehlídek a téměř 30 představení v open programu. Potrvá do 6. července. Park Střed v Mostě hostí celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik v Mostě. A v Brně bude probíhat festival Léto na Príglu. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno, na většině území se objevují přehánky a místy také bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 18 stupňů. Úterní obloha bude oblačná, v jihovýchodní polovině území polojasná až skoro jasná. Ojediněle se objeví přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.